0: rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny, domy jsou barevný jak křída, široká vinohradská první třída, ve vysokých stěnách prosklený.

Kobes byl punker. Moje jméno je Smack. Lidem se o mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, okej? Okay? Já miluju muziku, miluju. Okej, okay. Proto tancuju, když jsem v klubu.

Yeah, GD, yeah. World life,

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: rozpálej, pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Open Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže je ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk rádia Spin jenom o rapu. Dneska přijal pozvání Red Z. Ten nedávno vydal novou desku. Nejen o ní bude aktuální díl Spin Talku. Po čase vítej na Spinu, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak, zeptám se tě úplně stejně jako ty mě před chviličkou na chodbě. Jak se máš?
1: Ale mám se fajn, pořád řeším promo okolo desky, pořád točíme klipy. Mm-hmm. Už jsme začali asi 4-5 klipů.
2: To je hodně, to je hodně.
1: Je to dost.
2: Na dnešní dobu.
1: Je, jako já si právě říkám, že sice v dnešní době už jako to nefunguje asi tak, jak dřív ty klipy, ale říkám si, že vždycky tomu songu dám jako prostě větší váhu, když má i vizuál, no.
2: Navíc ještě asi i tím, jak jsi vyhledávaný široko daleko po světě, tak vlastně možná se to vyplatí se prezentovat i tím klipem, ne? Je to jeden z mála vlastně marketingových nástrojů, který můžeš asi použít teď.
1: Já si myslím, že ta vizuální stránka jako je důležitá, no.
2: Obzvlášť u tebe vlastně. Co se změnilo jinak, kromě desky, než si začneme povídat hlavně o desce?
1: Co se změnilo? Hele, nevím, asi je to u mě pořád stejný, pořád jsem ve studiu a dělám hudbu, jezdím koncerty, takže
2: Nic nového
1: asi, prostě nová deska, no.
2: Ok. Jak dlouho jsi teda přemýšlel nad tím, že bude nová deska? Jak dlouho to trvalo, než jsi začal nahrávat?
1: Já jsem tuhle desku měl vlastně udělanou celkem rychle, mě tak nějak jako políbila muza na konci minulého roku. A v průběhu nějakých 3 měsíců jsem vlastně to album jakoby od začátku do konce udělal. Mm-hmm. Takže jako vyšlo zápětí na to, no, vlastně v březnu.
2: Co spustilo ten proces realizace té desky?
1: No, tak já začnu tak, že prostě dělám instrumentál, že? A jakoby to téma prostě a ty nápady a ta lirika prostě mě napadne tak jako až sama od sebe.
2: Ok, takže nejdřív začneš tvořit beat a následně...
1: A ten mě vlastně tak jako
2: uvede
1: do toho, o čem to bude a víš?
2: Ty seš hodně drsnej, seš takovej hodně jako ostrej, byť pak ten projev vypadá, že tady naproti mě sedí úplně někdo jiný než ten, který je na desce. Tak mi řekni vlastně, jaký emoce a jaký prožitky ses rozhodl, že vpíšeš do této desky? Co ta deska vlastně má říct?
1: Takhle, jsou tam vlastně jako nějaký dvě polohy, že? Já tak jako vstřídám jinak nějaký ten tvrdý rap a pak jako ty melancholický rockový songy. Takže takhle, jako každý člověk mám nějaký jako frustrace, že? Takže se v těch nasraných songách se z toho vypíšu a
2: stačí ti to?
1: Hele, tak jako určitě se, no, já si dám i normálně samozřejmě, že? Ale no, tak jako stačí ti to, aspoň nějakým způsobem to ventiluju, že?
2: A víš, co mě teda zajímalo, to je docela dobrý téma, jo? Tak samozřejmě mohl bys chodit na terapii, ale možná to nepotřebuješ chodit na terapii, protože jedna fáze vlastně je vepsat se z těch věcí, které tě štvou vlastně na tu desku, a druhá je, že ty to pak vlastně prožiješ ještě několikrát na těch koncertech, ne? Má to pak ten terapeutický účinek i na tom koncertě, když vlastně ten text, který jsi zpracoval a který něco ventiloval, pak předvedeš na živo?
1: Asi nad tím takhle už jako nepřemýšlím. Spíš na stage se soustředím, aby to znělo dobře, abych jako zpíval čistě a aby to lidi bavilo, no, takže...
2: OK, takže tam, tam už se nestane, že bys nějakou frázi prostě prožil ještě jednou.
1: Asi ne, asi
2: OK,
1: ne.
2: Dobře, dobře. Tak jo, jak jsi přemýšlel nad hostama vlastně tentokrát, protože na desce se objevil mimo jiné třeba Gleb a taky Vypsaná Fixa, což je zajímavý kombo.
1: To bylo na minulý desce.
2: To bylo na minulý desce?
1: Yes.
2: OK, tak teda doufám, že zbytek otázek už půjde k nový desce.
1: No, na téhle desce jsou právě, že Američani jenom.
2: OK, dobře.
1: Já jsem tam na ty minulý, na téhle jsou jenom Američani. Je tam Četa, Eliozy, a musím vzpomenout, Četa, Eliozy, to vlastně snad se teďka nespomenu, ale jsou tam teďka jenom jakoby ze zahraničí, no.
2: OK, proč jenom zahraniční hosti teda?
1: Chtěl jsem udělat vyloženě prostě zahraniční desku a tak jako já vždycky, když dělám ten beat nebo instrumentál, tak a narepuju tam vlastně tu svoji část, tak jako mě tak jako samo přijde, jako kdo by se tam hodil a... Mm-hmm. Teďka to prostě byli amici, no.
2: OK, dobře, dobře. Tebe poslouchej hodně, co jsem četl, v Americe a v Rusku. Stane se, že budeš mít nějaký Rusáka někdy na tracku? Nebo už jsi možná...
1: Ale je to dost možný. V Rusku právě jako tvrdý rap nebo jako undergroundový rap jako taky jede hodně. Takže jako jsem otevřený tomu udělat i jako... s ruským interpretem.
2: Takže zasadilo to teďka prostě takový jako nápad do hlavy, že to možná jednou bude.
1: Ne, my jsme to vlastně dokonce měli rozjednaný i na tuhle desku, nakonec to nedopadlo. Je takový artist, jmenuje se True47 a mě jako celkem baví jako jeho zvuk a takže jako je možný, že to ještě s ním dopadne, no.
2: Tak to by bylo zajímavé, minimálně tohleto kombo slyšet v tvém podání. Co jsi na tom albu vlastně vyzkoušel úplně nově?
1: Spíš jsem na tomhle albu, než k tomu metalu, asi inklinoval k tomu rapu, protože právě to Tales of Necromancer, který jsi zmínil předtím, to, tak bylo hodně jako rockový, hodně kytarový, teďka jsem prostě poslouchal víc rap a tak jsem dělal modernější rap, no třeba ta skladba Ultimate Grave, vlastně první na tom albu je ještě takový styl, který jsem úplně nedělal, takovej jako hodně současný jako zvuk, no.
2: To znamená, že když tvoříš, tak vlastně hodně tě ovlivňuje ta muzika, kterou v tu chvíli jakoby posloucháš?
1: Určitě, já si myslím, že to tak má většina.
2: Nemá.
1: Asi.
2: Myslíš, že ne? Hele, hodně lidí, kteří sem jako vždycky přijdou, tak řeknou, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou, že začnou tvořit novou muziku, takže vlastně chtějí absolutně jako klid. Někdo tvrdí, že hodně poslouchá a tak jako nasosává prostě nějaký vibe, ale hodně umělců vlastně je spíš takovým jako vzduchoprázdnu, aby přišly ty myšlenky prostě o hudbě sami.
1: Taky podle mě záleží, jestli jsou to zpěváci, rapeři nebo dělají instrumentály.
2: Z velké většiny jsou rapeři. Přemýšlíš?
1: No, dobrý.
2: dobře. Když se podíváš na tu desku, tak který z těch singlů podle tebe je tvůj největší favorit a kterýmu singlu se třeba nejvíc daří?
1: Tak lidi mi asi jako, když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu a jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Četou, no asi.
2: Potřebuješ toho za sebe hodně dostat, ne. Takže máš radši tvrdší věci, OK, dobře. Který z těch singlů až jednou prostě úplně nějaká doba a na tu desku sedne prach, což ještě bude trvat nějakou dobu, tak bude tu desku zpětně definovat? Jakože někde se řekne, jo, jasně.
1: No, asi možná ten Angels on Earth, pak tam mám ještě Werewolf, což je takový klasický boom bap, co podle mě jako fanoušci mají, ze kterým mě vlastně fanoušci mají spojenýho asi nejvíc, takový jako mystický boom bap, takže možná ten Werewolf, no.
2: OK, když se na tu desku podíváš jako na komplet, tak mi řekni, co bych já jako posluchač, na co bych se tam měl nejvíc fokusovat? Kromě toho teda, že jsou tam dvě části, jedna drsná, druhá melancholická, na co bych se měl fokusovat, abych to nepřehlíd, nepřeslech?
1: Já si myslím, že bys si to měl poslechnout celý asi jenom, no, jako...
2: Já jsem poslouchal na cítit... přiběhání.
1: Jo, a poslouchal jsi tuhle, nebo tu předtím?
2: Poslouchal jsem, se... jsi jedovatý, jsi zlej, máš se to právo prostě, když se ze sebe někdo udělá osla na začátku rozhovoru, tak je potřeba mu to zandat. Tuhle tu jsem poslouchal.
1: Jo?
2: Tuhle tu jsem poslouchal a neměl jsem upřímně asi ani tak jako pocit toho rozdělení na tu drsnou a melancholickou část. Mm. Jenom se mu toho vlastně dobře běhalo.
1: Aha.
2: A to bych asi řekl, že tím bych to jako shrnul.
1: Tak. Dobře, tak jo.
2: Dobře, tak co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako bylo to, byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý.
2: Jako minus 25 je minus 25.
1: No.
2: Promítl se pak ten vizuál i do těch klipů, nebo nějakým způsobem propojuješ to, jak vypadá vizuál desky s tím, jak vypadají pak následně klipy?
1: Já si myslím, že jako jsem tak chtěl spíš jako znázornit celý ten vibe té desky, no, nebo jako takový nějaký jako spirituální, nebo no.
2: Ty jsi říkal, že k pěti trkům si teďka v tuhle tu chvíli udělal klip, přibudou ještě nějaký další klipy a podle čeho vlastně se rozhoduješ, k čemu bude klip?
1: Tak rozhoduju se podle toho, jestli vlastně si to k tomu jednak dokážu představit vůbec, protože jsou i songy, ke kterým si vlastně ani ten vizuál moc představit nedokážu a nechci udělat jako něco jenom na sílu. A druhá mě to musí prostě hodně bavit.
2: Okay. To znamená, že přemýšlení o tom, kdy k čemu bude klip, vzniká, až když ta deska je hotová, nebo už jakoby v průběhu, kdy vlastně tvoříš a říkáš si, tady to bude dobrý.
1: Já už to většinou vím, jako no. Jako, že to dělám, no.
2: Když tvoříš, tak kolik procent těch tracků vlastně skončí v koši a co se s nima pak děje? Jestli se k ním třeba někdy vracíš, nebo...
1: No, to...
2: A v jakou fázi se rozhodneš, že to skončí v koši?
1: To právě, když se mě někdo právě ptá, jestli nemám nějaký instrumentály, že by někdo chtěl ode mě moje instrumentály, tak právě vždycky říkám, že já, když vlastně už při té tvorbě, vlastně při té hudbě necítím, že by z toho mohl být jako song, tak to ani nedopracuju, že jako, že většinou dělám, když už je to hotový, tak je to většinou song, za kterým jako si stojím a který vlastně vydám. A pokud je to beat, který mě jako nedá nějaký impuls k tomu něco udělat, tak vlastně nemám ani jako potřebu to posílat někomu jinému. No, jako,
2: to znamená, že to skončí vlastně fakt jako někde úplně brzo v prvotní fázi, kdy se z toho ještě nic nestane.
1: Jo.
2: Dobře. Tak hrál jsi tu desku už někde celou naživo, nebo jakým způsobem přistupuješ vlastně k implementaci těch tracků z nový desky do svých show?
1: Tak my to většinou míváme, že zkusíme jít tam dát ze začátku co nejvíc a postupem času zjistíme, co lidi baví a co tam... Teďka vlastně, já už vlastně na turné, co jsme jeli v zimě, tak už jsem jako něco z toho týzoval vlastně. A teďka jakože jsme měli snad jako od toho alba stávku v Plzni a tam jsme hráli třeba pět věcí z toho a plánujeme vlastně křesty. Jeden je v Brně 17. června a druhý je vlastně o týden dřív v Praze, myslím, že 11. června v Krosu.
2: Dobře. Jaký to je hrát před lidma svůj novej song? Vždycky. Je tam nějaká tréma, je tam nějaká prostě obava. Co se děje v tobě, když máš připravenou novou desku, jdeš před lidi? Je takhle, tam nějaký strach?
1: Asi ani úplně ne. Já vzhledem k tomu, že to jako tu písničku slyším milionkrát, když ji zvučím, tak vlastně i ten text jako mám v paměti jako úplně jako 100%, takže asi ani úplně ne, no.
2: OK. A vypadávají ti pak texty nějakých starších věcí?
1: To jo, to se mi děje, no. Jo. Když lidi chtějí jako třeba přídavek, něco do roku 2018-19, tak to mě vypadává hodně, no.
2: Jo. A máš nějaký speciální jako fígl? Třeba když jsem tady měl před lety Marpa, tak Marpo vždycky říká, no tak mě když vypadne text, tak se otočím prostě zády k lidem a otočím se zpátky zase ve chvíli, kdy mi to naskočí.
1: Ale já mám, aspoň teda u nás mám tu výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nevšimne, jako.
2: Ok, takže možná proto děláš muziku v angličtině. No a co ty cizinci? Ty si toho nevšimnou?
1: Zrovna, když jsme hráli v Anglii,
2: Tak se dopoval česky.
1: Tak se dopoval česky, to bylo dobrý. To bylo dobrý. Jsem právě hrozně jako začal overthinkovat to, že nějaký ty starší vlastně songy, co mám, tak tam mám spoustu vět, jakoby, co nejsou gramaticky správně. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, jak jsem hrál jako v té Anglii, kde prostě vyložení lidi jako mluví anglicky a slyší to vlastně tak, jak já si představuju, že někdo slyší český song, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli oni jako tam ty chyby slyší nebo ne. A schválně jsem se jako ptal těch fanoušků a oni mi říkali, že jakoby, že je to vůbec ani nenapadlo, že jim vlastně přišlo, že to tam jakoby má být.
2: Ale já si myslím, že to je vlastně výhoda hudby, že vlastně člověk kolikrát prostě tu věc prostě přijme a vlastně ti ani nenapadne, že to může být jako blbě, že vlastně jdeš po tom beatu, jdeš po té náladě, jdeš po tom, jestli prostě z toho máš třeba husí kůži a jestli je tam chyba nebo není, tak jako nejsme prostě učitelky.
1: Jasně,
2: u té hudby vlastně furt sleduješ ještě něco jiného než jenom to, jestli to je správně, ale to je docela dobrý, že jsi to vyzkoušel minimálně na tom dotazu s těma Anglánama. Jsi nejúspěšnější český interpret poslouchaný v zahraničí, tak čím si to vysvětluješ? A už to trvá docela dlouhou dobu.
1: No, čím si to vysvětluju? Hele, jako asi dělám nějaký styl, který si prostě našla nějaký jako fanbases po celém světě a nějak se snažím to udržovat, no.
2: No, protože hodně vlastně Čechů, kteří začnou dělat muziku v angličtině, tak vlastně moc jako neobstojí. Tak myslíš si, že to je ten žánr, ten jakoby rockovo-rapovej sound, který třeba může chybět? Nebo čím si vysvětluješ, že to je, že se to podařilo právě tobě?
1: Já si myslím, že mě i dost pomohlo, že jsem jako vychytal dobu asi, že vlastně jako když jsem to začal dělat, tak jako přicházel z Ameriky tady ten tvrdý, temnej rap a já jsem si to jakoby snažil dělat jako podobně, ale zase jakoby po svým. Takže
2: nedostatečná poptávka. Respektive nedostatečná nabídka, tak.
1: No a asi jsem jako, no jasně, no, a taky asi, že to lidi baví, no.
2: Ok, sleduješ nějak detailně tu analytiku, kde tě lidi poslouchají hodně?
1: Sleduju to, je to nejvíc je to teďka Amerika, to už je dlouho, vlastně předtím, než to tak bylo, tak vlastně ještě před válkou, tak to bylo dlouho Rusko a ti vlastně teďka, to se vlastně bavíme o Spotify a ti teďka místo vlastně Spotify musí používat Yandex, Yandex Music anebo VKontakte, to jsou vlastně taky nějaký dvě platformy hlavní, co oni používají a tam vlastně jako to je zvláštní, že jako v poměru třeba, já tam mám teďka 1,1 na Spotify v celém světě, vlastně kromě Ruska a jenom v tom samotném Rusku mám 1 000 000 na Yandexu třeba. No.
2: To je třeba hustý, ne?
1: Je to hustý, no.
2: Hele, a čím si vysvětluješ to Rusko?
1: Já si myslím, že to dává smysl, nebo tak Rusko, jako i třeba Metallica a tyhle kapely, tak říkali, že jako v Rusku prostě se jim hraje dobře, že asi, nevím, asi je to pro ty lidi jako vzácný, že tam můžou jako poslouchat
2: jasně.
1: takovou hudbu.
2: Okay.
1: A nevím, asi to tak sedí jako i k té jako takové trošku ponurější atmosféře, víš?
2: Která tam je, ok. Měl jsi někdy koncert v Rusku, nebo ta příležitost nebyla?
1: Já jsem měl potom nabídky vlastně, až ta válka začala, tak jsem měl nabídky jako hrát v Moskvě a ještě v nějakých městech, ale prostě už to jakoby nešlo, no, jako.
2: Zajímá mě ještě jedna věc u tohoto kontrastu Amerika versus Rusko. Jestli ten ruský posluchač poslouchá jiný tvoje věci než americký, anebo jestli tam je průnik a ty největší hity, který máš, tak jsou největší hity jak v Americe, tak v Rusku.
1: No, hele, takhle jako dopodrobna jsem to úplně nestudoval.
2: Okay, okay. To je možná škoda, to mě docela vlastně jako by zajímalo. Možná třeba na příkladu týhletý desky, jestli povede ta melancholičtější část, tak se potvrdí i to tvrzení, který jsi tady říkal pár minut zpátky.
1: A já hlavně to vnímám, že třeba u nás v Česku, tak mě poslouchají jako i starší generace, že vidím na koncertech i lidi jako i 50+. A mám jako v Česku velkou základnu, která má ráda ty moje rockové věci, ty moje kytarovky. A právě co zas třeba v US, jako v Americe, je úplně minimálně, že tam prostě jedou hlavně rap, nebo aspoň jako mám takový zkušenost.
2: Tak ono je možná i to daný tím, že ta česká společnost je taková hodně rocková, ne? Takže pravděpodobně jako proto brnkáš tady na tu rockovější notu v Česku asi. Píšeš si se zahraničníma fanouškama?
1: Já jsem to dřív jsem se snažil, ale nevím, pak mě začalo jako připadat, že bych dělal jenom to, kdybych odepisoval a...
2: Ptal jsem se na to spíš proto, jestli s tebou třeba řeší jiný témata nebo jiný otázky než čeští fandové. Co třeba jsou ty oblasti, nebo jestli se to takhle dá říct, nebo jestli ti jenom napíšou čau, díky, skvělá nová deska a tím to hasne, nebo jako jestli je to v něčem jiný vlastně ten český fanda.
1: Tak jako většinou píšou, že come to Switzerland, come to tohle, tak to tam jako by mám, no, ale jinak... Jinak asi většinou prostě komentujou, jestli je ta hudba baví nebo ne, no.
2: Ok, ok. Překvapila tě nějaká třeba destinace z těch, kde tě poslouchají? Jakože jsi řekl, tak to je hustý, tohle jsem nečekal.
1: jak to myslíš, jako v jakým odvětví?
2: Kdyby ses podíval prostě na to, kde tě poslouchají, na tu mapu, kde ti to vysvětne a teď najednou tam udíš třeba Antarktida. Tak si řekneš, hustý.
1: No... jsou tam určitě jako nějaký státy, který bych jako vůbec asi nečekal. Vlastně teďka domluváme booking v Istanbulu.
2: OK, takže to by mi taky nenapadlo.
1: To by mi taky nenapadlo.
2: Ustý.
1: Jakože země, který tuhle hudbu vlastně jako třeba jedou úplně na zas naopak jako minimálně, tak je třeba Španělsko a Itálie, no tam... Mně přijde, že buď vládne jakoby úplně jiný rap, anebo spíš taneční hudba, no.
2: On ten rap italský a francouzský je takový výrazně víc jako zpěvnej, takže docela vlastně i vkusnej, ale je jiný, je takový jemnější. A ten italský mi přijde takový, jak kdyby přijala pouť. Nechci někoho jakoby urazit, možná jsem toho slyšel příliš.
1: Vím, co myslíš, no.
2: Příliš málo, ale když jsem byl v Itálii a poslouchal jsem italský rap, tak jsem si říkal, kdyby Michal David dělal rap, vypadá to zhruba takhle. Tak ty jsi teda říkal, že v přípravě je tour, v přípravě jsou teda ty dva křesty, brněnský 17.6. a pražský 11.6. Tak jak plánuješ pojmout tour, kdy začínáte, kdy končíte, kolik bude zastávek, podle čeho se rozhoduješ, kolik bude zastávek?
1: Teďka myslím, že vlastně tu evropskou tour. Jo. Tak tu děláme vlastně teďka poprvé s bookingovou agenturou. Že dřív jsme buď jakoby jeli tím způsobem, že se nás někdo zabukoval, anebo některé vlastně zastávky jsme si udělali jakoby sami na sebe, teďka to zkoušíme jako s tou agenturou. Takže vybíráme tam jednak města, co už vlastně nám jakoby lidi psali, že nás tam chcou jako promotéři, a nebo zkoušíme úplně jako nový, no, takže mělo by tam být, myslím si, že nějakých 10 zastávek třeba.
2: Jsou tam nějaký festivaly, nebo jsou to jenom jakoby čistě tvoje koncerty?
1: Ono, to budou vyloženě jako moje koncerty, no, jako maximálně s nějakým supportem místním.
2: OK.
1: Plánujeme to na říjen, listopad, tohle roku.
2: Jak se odhaduje takhle kapacita koncertu třeba v zahraničí? Pro kolik lidí vystoupit? To ti řekne ten promotér z té země? Myslím si, že sem nalákáš tolik a tolik lidí, nebo...
1: Je to takový hit or miss, no. Nikdy nevíš prostě.
2: To je jasný. Jak tu tour máš v plánu vlastně pojmout? Jak bude vypadat stage design, nebo jakým způsobem se na to zaměříš?
1: Tak ještě vlastně jsme tohle úplně jako do detailu neprobírali, ale vlastně na téhle tource, co jsem jsem měl jakoby tuhle zimu, tak jsem měl takový Lilith Mike Stand, což je taková jakoby vlastně čertice, taková socha, ze který vlastně jakoby vycházel mikrofon, takže to si já se na tu tour sebou vezmu a nějak, uděláme nějaký jako projekce a tohle, ale ono vlastně na ty zahraniční shows je těžký tahat něco většího, no.
2: Chystáš nějakou tour tady po Čechách s novou deskou?
1: Je to možný, no, je to možný, že vlastně na začátku příštího roku jsme si to zase objeli.
2: OK. Když hraješ v zahraničí, stejská se ti po něčem, co třeba jako máš na koncertech v Česku? Nebo ten zahraniční divák tě přijímá úplně stejně jako ten český? Když si říkáš, škoda, ty Češi na mě reagují víc, nevím, citlivě, protože jsem prostě jejich.
1: Je to asi jako stát od státu, no. Já jsem vždycky říkal, že v té Skandinávii nebo v tom Finsku jsem jako se cítil asi jako, že nejlíp, nebo cítil jsem takovou největší vřelost těch fanoušků. Naopak třeba jako v Anglii mi přišli asi jako chladnější, nebo já nevím.
2: A čím si to vysvětluješ?
1: Vůbec nedokážu říct, možná vypadám jako sebeřan, jsem si říkal.
2: OK, možná, jako nějaký troll.
1: Nebo.
2: Jako proč ne? Jak se teda vlastně pozná vřelej divák a chladnej divák?
1: No tak jako, že to měli naposlouchaný, prostě znali jako slova, když jsem vlastně, jak taková ta pauza DJ, dáš mikrofon do lidí, tak vlastně ví, co tam je v tom songu, takže to asi takhle to poznáš, no.
2: Dobře, tak je něco, co by si z těch zážitků, který máš ze zahraničí, přenesl rád do Čech? Jakože, aby to český publikum se nějak chovalo, aby si to třeba taky líp užilo?
1: No. Ale já nevím, asi jako líbí se mě, když jako znají ty texty, což asi jako nechci nutit Čechy, aby se to učili naspaměť, ale je to takový je to takový hezký prostě, když samozřejmě, že je to asi složitější, než jako učit se texty jako český interpreta tady, že?
2: OK. Řekni mi, sleduješ i jinak jakoby českou scénu, českou rapovou scénu, která teďka se tady vyskytuje?
1: Jako sleduju, no jako nejsem jako vyloženě posluchač českýho rapu asi, ale jako nějak vím jako obecně, no.
2: Jo, a oslovilo tě třeba v poslední době nějaký jméno, u kterého jsi řekl, to je zajímavý, roste nám tady talent?
1: Ale takhle, já to, nebo já mám tak asi pocit, že to už jako je delší dobu takový konstantní, že se vlastně drží ty jména tak jako stejně, ne? Nepřijde ti?
2: Že máš pocit, že prostě nic novýho, co by stálo za poslech, nevzniká.
1: To zase nějak jako někoho tady...
2: Jo, tak já si myslím,
1: asi,
2: že...
1: Asi to nesleduju do takové míry, no.
2: Myslím si, že letos se právě objevily takový jakoby nový jména, třeba, nevím, kluci z Gufrau mi přijdou fakt jako velmi šikovný, Mary April je velmi šikovná.
1: Gufrau, jasně, no.
2: A najednou se jakoby začínají takový, jako přijde mi, že letošní rok začal trošičku jakoby v tom rapu nebo poprepu měnit nádech a směr a že se to trošku jako chová jinak, než třeba těch, já nevím, 4 roky předtím, kdy jsem taky měl pocit, že vlastně všechno jde takovým soundem, a to s veškerým respektem k Viktoru Šínovi, se soundem Viktora Šína. A teď si myslím, že najednou se tady objevily tady tyhle ty rarášci nový a začínají s tím trochu hejbat a přeju jim, aby se jim to dařilo, protože si myslím, že vlastně teď dělají docela zajímavou práci na té hudební scéně. No tak jo, blížíme se do finále, tak mám tady pár posledních otázek, tak pojďme na to. Představ si, že bys založil nějaký absurdní hnutí, tak co by to bylo za absurdní hnutí?
1: No ale tady ty otázky mi dávají, ty vole. Dávaj mi zabrat, já to vždycky hrozně overthinkuju. Kdyby založil nějaký hnutí.
2: Absurdní.
1: Absurdní hnutí. Hele, já nevím, já nechci říct hračku, nevím, co tě to mám říct.
2: Dobře, tak mi zkus říct něco jiného. Zavolá tě Kanye West, že tě chce na feed. Tak co bys mu řekl?
1: Hele, jako... Těžko říct v lepší době, že? Samozřejmě, jako, že jako hudebník je jako pořád dobrý.
2: Tak co pak bys mu řekl?
1: Co pak bych mu řekl? Hele, asi jako... asi jako ne, no. Nebo já nevím, je to prostě těžko říct, takhle bych ti to řekl zpaty.
2: Dobře. Jedna věc, kterou bys na světě hnedka povolil.
1: Já říkám, hele, tohle prostě je, no.
2: Je někdo, komu bys nejradši zakázal veřejně vystupovat?
1: Ale já mi tohle nejde. Prostě já jsem na tohle, vole, hroznej.
2: Dobře, tak poslední věc.
1: Musíte tam být tohle?
2: No, tak mám to tam docela rád, tady tyhle ty otázky.
1: No a mě to právě, že vždycky totálně vykolejíte.
2: a nechceš vypadat takový kolonej, dobře. Klidně to můžeme uzavřít.
1: Dobře.
2: Tak jo, tak moc děkuju za návštěvu, držím ti pěsti, doufám, že se povede jak brněnský, tak pražský křest, mm-hmm. No a budu se těšit, že se potkáme někdy příště a já se podívám prostě na jiný cover než na ten starý, tak ještě jednou moc díky za návštěvu ve Spin Talku.
1: Taky moc díky za pozvání.
2: Hostem na rádiu Spin byl dneska večer Rezet. Od Magiku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Krásné, dobré ráno. Máme neděli 6. září, za chvilku 9 hodin, slyšíš správně, dneska s tebou Mára. Po 14 dnech jsem zpátky, je to teda trošku drsnej návrat, neříkám nic, ale těšil jsem se, takže tě zdravím, taky zdravím všechny workoholiky, co už v neděli v 9 hodin ráno straší někde v práci, doufám, že vám to dneska uteče, taky všechny chataře, ty, co jsou ještě nadovolený, nebo hlavně všechny spinnery, co poslouchají Radio Spin. Dneska je to nabitý, čeká nás hudební víkend s Tupakem, trošku se zahříváme před čtvrtkem, protože ve čtvrtek to bude celý den s Tupakem, protože to je už teda pěkná škála let po tom, co nás opustila, tady ta legenda, je to 30 let od jeho smrti, takže všechno bude hudební battle s jeho největším rivalem, a to Biggiem. Dáme si taky vzpomínky na jeho největší tracky, Anička Oravčová, bude to nabitej den, takže čtvrtek si určitě napiš do kalendáře. No ale krom toho si dáme taky tvoje tracky na přání, takže pokud, jak jsem říkal, seš workaholik, seš v práci a už umíráš a chceš slyšet svůj track na přání, tak volej sem ke mně do studia 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. Za chvilku si dáme první tracky na přání, no a probereme třeba taky novou hudbu od českých začínajících raperek. No ale než se k tomu všemu ještě podíváme, tak si dáme taky počasí. Aktuálně kolem 14 stupňů, ale neboj, bude se nám postupně oteplovat až na 21. A pondělí, tak začátek týdne bude docela pěkný, 25, v úterý dokonce 29, pak už nám to zase začne padat. S tebou Mára, no a těším se na dnešní hudební víkend a taky víkendovej komunikátor. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš víkendovej komunikátor s Tvoumára, 6. září neděle, svátek dneska slaví Boleslav. No a já jsem tady před chvilkou mluvil o těch workoholicích, že už většina z nás už teďka po 9. v neděli ráno je v práci, což je teda fakt hořký, ale jeden z nich je třeba taky Jirka, takže Jirku se jdeme poslechnout a zahrajeme mu, aby mu to v práci hezky utíkalo.
2: Tak čus, Spinner, čau Máro, vítáme tě z dovolený, všichni posluchači, jsme rádi, že jsi nám vrátil a chtěl bych na přivítanou písničku od Ektora Ve dne v noci.
1: Jo, já jsem taky rád, že už jsem se vrátil z dovolený. Tyjo, kdyby se mi dneska chtěl, jak se mi nechce, to by byla paráda, to by bylo skvělý, to by bylo jednodušší ten život. No, každopádně uděláme si to hezký. Za chvilku hudební víkend s Tupakem, třeba posmrtnej track, který vyšel se zpěvákem, se kterým se nikdy nepotkal, tak třeba takováhle zajímavost nás za chvilku čeká. Teďka Ektor, Ve dne v noci na Rádiu Spin.

0: Zdravíte Rytmus a práve počúvate Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move.
3: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Legenda, Praha, Žižkov, Bulletin. Je mi líto těch, co to neznají. Nebylo to jako dneska. Roze

0: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Radio.

0: Spin. Hudební víkend s tebou Mára a celou sobotu i teďka neděli tady máme Tupaka, protože se tak trochu připravujeme na čtvrtek, protože čtvrtek bude velký den, je to 30 let od toho, co nás tady ta legenda opustila, co byla zastřelena. No a my se tak jako vracíme teďka retrospektivně zpátky za jeho tracky, jako je třeba Tupac, Elton John a Ghetto Gospel. Tohle to je vlastně skvělý paradox, protože Tupac a Elton John se spolu nikdy ve studii nepotkali, nikdy tam spolu nebyli. Tupac tuhle tu část nahrál v roce 92, což je, myslím, že 4 roky před jeho smrtí. Track teda vznikl posmrtně a produkoval to nikdo jiný než Eminem, a to pro albu Loyal to the Game z roku 2004. No a Elton John, tak to je jenom sample, takže to potkání tady opravdu platí a je to z nádherný skladby, doufám, že znáš, a to Indian Sunset 71. No a Eminem tady pracoval vlastně více než 30 let starou nahrávkou Eltona a spojili s Tupacovými vokály a funguje to strašně dobře, jo? Eminem tady fakt jako spojil dva gény do jednoho a je to strašně baví. No a druhou věc, co si dáme, tak je Letter to My Unborn, což je další paradox, protože tady Tupac píše dopis svému hypoteticky nenarozenému dítěti pro případ, že by zemřel dřív, než ho pozná. No a vlastně je to fakt mrazivý v tom, protože přesně to se stalo. Tupac tady ten track nahrál 14. listopadu 95 a v září 96 byl zabit. Jo, takže oficiálně ale Letter to My Unborn vyšlo až posmrtně v roce 2001 na albu Until the End of Time. Takže dva paradoxy, dva skvělý tracky, doufám, že si je se mnou užiješ, máme neděli a hudební víkend s Tupakem pokračuje.
1: Víkend s legendou Tupac na Radiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude opravdu rychlá, protože takhle po ránu v neděli říš opatrně, nevidím nikde žádný větší nehody, až na D8, kde je nehoda na 56. směrem na Ústí, ale nemusíš se toho bát, protože to je jenom auto v odstaveném pruhu. Takže jenom bacha, v tohle místech bych nepodjížděl, ono to není dobrý ani v jiných místech. Pokračuje taky uzavírka na D10, exit 44B, směr Turnov, tam nenajdeš na dálnici, tak s tím když tak počítej, ale věřím, že tě navigace navede správně. No a co regiony? Hele, nevidím vůbec nic, žádný nehody, žádný kolony, tak to má být. Kdyby tomu tak nebylo, někde čekali třeba nějaký švestky nebo takový, něco takového, tak určitě dej vědět do mobilní apky nebo na naše číslo. Co se týká Prahy, to úplně to stejný. Praha průjezdná, tyjo, nemůže to takhle být v pondělí ráno? Asi ne, co? No. Tak zítra se budeme těšit. Každopádně za chvilku tracky na přání, tak objednávej do apky nebo na naše číslo. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Spin. Na čísle 210, 32, 30, 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, víkendový komunikátor, s tebou Mára, máme neděli. No a kdo už taky zažil tohleto hořký, že musíš stávat do práce, tak zažil i David, ten ale nestává do práce, ale stává do školy, protože mu skončily prázdniny. No, takovej malý pošklebek u mě, každopádně já bych se do těchto prázdninových dob vrátil úplně hned. Jako mít 2 měsíce volno a nikdo za tebe neřeší jako nic, prostě máš úplně volno, socko zdrávko neřešíš, tyjo, klídeček. To by byla paráda, čo? My všichni, co jsme dneska stávali do práce, tak ještě trošku závidíme Davidovi. No ale David objednával a objednával dobře.
2: Dáme třeba Antarktidu. No tak proč si takhle ráno poslouchaj a hlavně pro sebe, do sebe.
1: No tak jo, tak děkuju, já si Antarktidu od Sergeje rád dám, vzpomenu si na ní, teďka jsem ji dlouho neslyšel. No a pokud si chceš taky zpříjemnit neděli, ať už seš v práci nebo máš volný víkend, tak 210, 32, 30, 30, nebo taky voiceovky do naší aplikace fungujou, zatím tam voiceovky nejsou, tak klidně, ať tam nějaká přistane, že ta aplikace třeba funguje, víš co, nikdy nevíš.
3: Já jsem

Nečtu DPH. Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pitíka.

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Dáváš víkendovej komunikátor, s tebou Mára, a asi se všichni shodneme, že ženský raperky to na české scéně, a ono možná obecně, to nemají vůbec easy. Prorazit se ale třeba podařilo Sara Dikas, nebo třeba Sosain, která se podle mě dostává docela do podvědomí, a v undergroundu si svůj styl ještě hledá třeba taková Nojada, která se objevila třeba i na Times Square. Ale kdo mě teďka hodně zaujala, je Rosie. Má zatím spíš takový singlovky, co jsem koukal, tvoří od roku 24, a o takových zpívaných trochu romantických věcí jsme se dostali k tracku Na holku dobrý, což je taková ta přesná odpověď na to, co jsem říkal na začátku, že to holky nemají úplně jednoduchý. Borci prostě vidí holku, co rapuje, a ani se to neposlechnou, a už jsou, ne, nedá se to poslouchat, nový rap, to je hnus, prostě to nebaví. A to je vlastně celý. Ale tohleto je moc dobrý, mě hlavně baví ten beat, který bych čekal u PTK. Fakt mi to přijde style type beat prostě PTK, schválně si to poslechni. Jako kdybych to slyšel, tak fakt řeknu, to je Patrik, to je úplně jasný. A dáme si samozřejmě i její bars, který nejsou na začátečníka vůbec špatný.

0: Mě to baví. Já bych trochu doladil master. Občas mi přijde, že slyším víc beat než slova, ale tyjo, je to super. Na holku dobrý jsem chtěl říct. Ne, to bych právě říct nechtěl. Track na holku dobrý. Mě to baví, Rosy. Určitě si poslechni, třeba tě to taky zaujme. No a co mě ještě taky zaujmulo, je počasí, protože se nám tam konečně začíná trošku oteplovat. Aktuálně kolem nějakých 18 stupňů, dneska top bude 21, zítra 25, v úterý 29 celý den a od středy zase 19, bude pršet, bude chladněji, takže ještě v úterý trošku tepla. A pak už zase nic. No, víkendový komunikátor pokračuje, za chvilku tracky na přání, nebo třeba hudební víkend, a to s Tupakem.
1: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Víkendový komunikátor s tebou Mára, máme neděli, svátek dneska slaví Boleslav. No a dáme další tracky na přání i v téhle hočce, čekají nás dva. Dáme si taky hudební víkend s Tupakem, mám pro tebe připravený další dva bangry. No tak se jdeme na to podívat, volal mi sem Marek. Jmenovec, tak to už se mi od začátku líbilo. No a Marek není jen tak někdo, protože Marek je taky běžec, jestli víš, tak včera se v Praze běžel velký závod Birel Run, jestli si to dobře pamatuju. Já jsem se vracel z dovolený, takže jsem byl takovej trošku ještě mimo. Každopádně Marek je skvělý i v tom, že běžel po operaci. A to si myslím, že chce jako velký respekt Markovi, protože co já si pamatuju, jak jsem běžel maraton, tak jsem byl rád, že jsem to vůbec došel. Každopádně Marek to zvládnul prej levou zadní.
2: Docela v poslední době oblíbil maniaka, tak offline, to je takovej, v tom se trochu vidím. Ale konec prázdnin, jo, takže to jsem trochu offline byl, to jsem ani zprávy nestih číst.
1: No vidíš to, takže offline, doufám, že jsi taky občas offline, že občas vypneš ten telefon, úplně vypneš, doporučuju, byl jsem včera na minutovém dnu, je to, že jsi celý den bez telefonu, potkáš se s random lidma, byli jsme ve Stromovce, bylo to skvělý, fakt měl jsem celý den vyplay telefon, boží, doporučuju minutovej den a k tomu třeba offline. Úplně ideální kombinace. Tak posílám Márovi, taky všem spinnerům, kdo v neděli musí pracovat, kdo třeba odpočívá v neděli, nebo i třeba těm, co mají off-life. Tak užívejte s Rádem Spin.

0: Neděle, hudební víkend a legenda Tupac. Mám tady pro tebe další dva tracky a jeden z nich je takovej neoficiální remix. Neskutečný Tupacův track, ani reálný featuring Niny Simon, je to dohledatelný pouze jako remix Alex CCT. A tady se vlastně potkávají dvě úplně jiný generace. Nina Simon nahrála Don't Let Me Be Misunderstood v roce 64, zatímco Tupac se narodil až v 71. Takže se rozhodně nebavíme o tom, že by se potkali ve studiu. Verze, kterou tady pro tebe mám, je fanouškovský remix, což se jen tak nevidí, který vzal právě Tupacovi vokály a postavil ho hudebně do vokálu Niny Simon. No a právě výběr Niny Simon je na tomhle tracku hodně zajímavý, protože Don't Let Me Be Misunderstood je skladba o člověku, který ví, že má svoje chyby. Někdy reaguje špatně, ale nechce, aby ho podle toho ostatní kompletně odsoudili. Myslím si, že v tom se vidí každý z nás. No ale na Tupaca to sedí úplně dokonale, protože když si vzpomeneš, celou jeho kariéru u něj existoval takový jako obrovský kontrast mezi agresivním a kontroverzním Pekem, který fakt jako policejní brutalita, a na druhou straně Pekem, který psal o chudobě, rasismus, ženách, co se vůbec jako nevidělo, nebo problémech ve společnosti. Druhá věc, co tady pro tebe mám, je Pack na featu Crazy Bone, Untouchable, Sweet Beats Remix. Tupac základ týhletý skladby nahrál 10. června 96, což je asi 3 měsíce před jeho smrtí. Nahrávka vznikla v Can-Aim Studios v Kalifornii, kde byl taky zastřelený. Verze, kterou tady, kterou většina lidí zná, ale vznikla až o 10 let po Tupacově smrti. Producent Sweet Beats vzal původní Tupacovy vokály kompletně, je zasadil na nové produkce a přidal Crazy Bone z Bones Tax and Harmony. Crazy svou část nahrál kolem roku 2005 a výsledkem byl Untouchable. A ještě jedna zajímavost, v roce 2026 otevíral posmrtně album Pack's Life a jsou tam vlastně dva tyhle ty tracky, jeden to otevírá to celý album, ten si pustíme, a taky tam je track se stejným názvem, který to celý zakončuje. Tak jo, další dva tracky od Tupaca, to byla tady moje nerdovská dvouminutovka, teďka už jdem poslechnout ty dva tracky.
1: Víkend s legendou Tupac na rádiu Spin.
2: Hey, baby, you understand me now.
3: I had to.
2: If sometimes you see that I'm mad.
3: Cause I had to.
2: Don't you know no one alive can always be an angel.
3: A nigga gotta pay the fucking rent.
2: When everything goes wrong, you see some bad.

0: singing nigga blue.
1: Dvojitá dávka klasického amerického rapu. Tupac. Po celý víkend na rádiu Spin. And now with the following

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D8, kde je pořád nehoda na 56. kiláku směrem na Ústí. Naštěstí je to pořád v ostavném pruhu, takže by to mělo být v pohodě. Kde se ale začíná docela štosovat, tak je D1. Jednak je tady nehoda na D1 na 91. kiláku směr Praha, ale na výjezdu z Brna směrem na Prahu je taky kolona na 20 minut. Začíná to cca od nějakého 190. kilometru a kvůli práci na silnicím to pokračuje až na 182, takže směr Praha na 20 minut zdržení, určitě s tím počítej, jinak ostatní dálniční tahy vypadají v cajku. Co se týká regionu, tak tady vidím čerstvou nehodu v Budějkách, a to ulice A. Trágera. Naštěstí je to jenom auto ve sloupu, takže by to nemělo být nic hroznýho, ale když tak ta projíždí opatrně. Hlavní město, to je zatím průjezdný. Vidím, že se to tady lehce vázne na pražském okruhu u Jesenice, 82. kilák, ale zatím mi to tady neukazuje ani čas, takže asi jenom přibrzdíš. Ode mě z dopravy všechno. No, kdyby si měl info ze silnic 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

jak ztrácíš zrak, jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš, ty smutný oči prostě

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Nedělní komunikátor s tebou Mára, svátek dneska slaví Boleslav, tak Boleslavům nezapomeň popřát, můžeš třeba i trackem na přání, protože teďka v neděli budu pořád hrát tvoje oblíbený pecky na přání, buď to z naší apky nebo z našeho telefonního čísla. No a kdo se mi sem před malou chvíli nedovolal? No, dovolal Michal.
2: Ahoj, tak tě vítám po dovolený a rád bych si od tebe zahrát něco od protivy. Výběr nechám na tebe a bude to pro tebe do studia, ať se zase střebáš do té reality. A pro všechny, kdo musí makat v neděli.
1: No teda, ráno bylo teda hodně krušný, když jsem sem přišel. Věřím, že pro tebe nedělní ráno taky bylo krušný, pokud taky pracuješ. Každopádně, teďka už jsem v plný síle a protiva prosit nebudu. Myslím, že je úplně ideální track na zazpomínání. Každopádně, pokud chceš nějaký banger, nezapomeň se ozvat. Posloucháš Radio Spin.

0: Radio Spin s tebou Mára a řešení sporů je někdy opravdu náročný. Známe to každý, rodinný oslavy, rodinný večeře, obědy, zkrátka, není to vždycky úplně easy. A jak vyřešit takový spor, co je pálivější? To jako je hodně ošemetný téma. Tohle to totiž řešili bratranci v Novém Mexiku. Udělali klasické americké burrito, pálivé chili papričky enchiladas, házím tam tu španělštinu jen tak. No a, ale úplně se jako nerozhodli, jo? Začala trošku jako menší hána, začala se jako pošuchovat, ne, moje burrito je pálivější, ne, moje, tvoje, ne, brácha, bratranče. Fyzické napadnutí dokonce, tak to už je docela dost. Až jeden z bratranců si řekl dost, prolásknul do stolu a odešel. Říkáš si dobře, tak to asi skončilo, uznal porážku, moudrý prostě odešel. No ale on se vrátil a s něčím mnohem pálivějším. 9mm olovo, no to pálí dost rychle. A takovej Glock, ten taky dost rychle pálí. Kavos na místě zemřel, to a storka ve vězení bude asi hodně zajímá.
1: No, tak proč jsi tady ty?
0: No já jsem tady za krádež, ale nevině.
1: Oho, to říká každý. No proč jsi tady ty?
0: No tak já jsem měl prostě pálivější burrito a bratranec mi nevěřil. No, myslím si, že týpek na obědě bude sedět sám. Podíváme se ještě spolu na počasí, aktuálně kolem 18 stupňů. Dnešní topka bude 21, bude slunečno. V zítřejší týden začne taky slunečně, bude 24 a v úterý dokonce skoro až 30. Pak nám to trošku spadne, bude kolem 22 a ty teploty se budou držet do konce příštího týdne. Každopádně za chvilku další tracky na přání, taky Tupac v hudebním víkendu, tak se na to určitě těš.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

0: to říkal.
1: Rádio Spen. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Za minutu 11 hodin, přesný čas.
1: Rádio Spen. Nejvíc rapu v republice.

aplikace. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, nedělní komunikátor, 6. září, 7 minut po 11. hodině. No a my otevíráme další hoďku dalším trackem na přání, tentokrát z naší mobilní aplikace. Budu muset číst, protože Tomáš napsal zprávu, je to škoda, Tomáši, stačí poslat příště voiceovku, klidně i selfiečko, já jsem za to vždycky extrémně moc rád. Každopádně zahraju ti, ty si chtěl, tady koukám, už to tady vidím. Zahraj prosím kapitána Dema, Zlatíčka pro všechny kurýry Dodo, které taky hned od rána naštval zákazník, taky pro všechny rohlíky, košíky, volty a tak dále a tak dále. Dobře, tak pro všechny rozvozáky já si vaší práci vážím, protože jednou jsem dělal pro Bolt Food a jak bych to popsal, no, bylo to hrozný. bylo to fakt příšerný, ale někdo to dělat musí a já mám váš respekt, takže dáme si jedny Zlatíčka, protože všichni kurýři jsou tak trochu Zlatíčka, tak ať vám rozvážení jde hezky od ruky a nenechte se zbytečně naštvat, vystresovat. Nestojí to za to. Tak jo, posloucháš Radio Spin, tohleto je pro všechny kurýry.

0: Hudební víkend, neděle a samozřejmě Tupac, protože ve čtvrtek nás čeká tady na Rádiu Spin celý den s Tupacem, protože to bude 30 let od jeho smrti, takže budeme probírat celý jeho život, jeho největší tracky a teďka trošku ještě zazpomínáme na další dva úžasné tracky a třeba to je Pax Life, kde je T.I. a taky Ashanti. No a Pax Life je další případ tracku, který byl dokončený dlouho po Tupacově smrti. Pax svoje původní vokály nahrál 29. července 96, což je tedy jenom několik týdnů před střelbou v Las Vegas. Finální verze ale vyšla o 10 let později a to v roce 2006. Co je zajímavé, že existence původního Paxova, tý Paxový verze, tak ta byla používala sample skladby Price the Revolution Pop Life z roku 85. Ve finální verzi z roku 2006 byly Paxovy staré vokály přepracovány do nové produkce. No a ještě jedna zajímavost, T.I., který je na featu, produkce tohoto tracku, měl k celé spolupráci dost osobní vztah, protože Tupaca poslouchal od dětství, vzlížel k němu jako malej, takže později popisoval vlastně možnost pracovat na této skladbě jako velkou poctu, což věřím, že pro měl se musí být skvělý. Druhá věc, co doplní playlist Rádia Spin, je Pax a jeho Keep Your Head Up. Tady máme úplně jinou stránku Tupaca. Keep Your Head Up vyšlo v 93. na jeho druhém albu Strictly For My Niggas. A místo gangsta tématiky Pax mluví hlavně o postavení žen, sexismu, chudobě, samoživitelkám a společenských problémech. Jako v té době, v 93. to mohl jenom Tupac. Skladba je spojená taky s jménem Latasha Harlins. Možná si o tom neslyšel, byla to 15-letá černošská dívka, kterou v 91. zastřelila majitelka obchodu v LA a její smrt a následný soud se staly jedním z obrovských zdrojů napětí ve městě před nepokoji v LA v roce 92. Videoklip Keep Your Head Up je přímo věnovaný její památce. Teďka dva tracky v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: Víkend s legendou Tupac na Rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici. Uzavírka na D1 na 180. kiláku směrem na Prahu. Zdržení už přes půl hodiny. Je tady taky nehoda kousek od toho, a to na 191. kiláku taky směrem na Prahu. Tak na to určitě bacha, co se týká regionu. Nehoda je pořád v Budějkách na A Tragerera a bouralo se taky v ulici Rigrova. Ještě nehoda v Ostravě, Pivovarská, a bouralo se taky v Českém Těšině, a to na Frýdecký. Hlavní město, ku podivu, pořád průjezdný, zelený. Krom Radlický, kde je uzavírka až do nějakého 7. září, tak nic nevidím. Tak snad tomu tak i zůstane, kdyby přece jenom nějaký švestky nebo třeba i nějaký jiný problémy, dávej vědět do apky nebo na naše číslo 210 32 30 30. Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: aplikace. Nedělní komunikátor, s tebou Mára, 6. září, neděle. Za chvilku pokecáme o českým novém rekordu, o houbaři, který našel 15-kilovou houbu. Hodně zajímavý. Řeknu ti o tom víc. Každopádně teďka ještě je čas na to zahrát nějaký tracky na přání pro tebe a třeba i pro tvoje známý nebo třeba i pro kuchaře. Uvidíme, co to bude. Ruda.
1: Čau Máro, prosím tě, hodíme tam nějaký oldschoolek, třeba Ektora, dřív možná, bude to pro všechny. Pro tebe, pro nejlepšího moderátora víkendovýho momentálně. Pro mě, protože stojím u plotny, dělám brambory a chystám se dělat českou klasiku smažený sýr.
0: A
1: ranec tatarky, takže tak. Díky, čau.
0: Dělám maso ve stylu, tady s chábrem. Hele, smažák, to je super věc. Já miluju smažák v housce s tou tatarkou, tyjo, rajče, okurka, takový jednoduchá věc, ale je to strašně dobrý. Takže Rudo, uží si smažák, doufám, že nesmažíš, to by bylo škoda. Každopádně, co ti tam pošluje Most a Hrad, dřív možná tady mám, a není to vycenzurovaný. Tak aspoň tohle. Každý si

Rádio Spin s tebou Mára, neděle, bude za chvilku 12 hodin, a to znamená, že se blíží čas oběda. Ruda tady před chvilkou mluvil o tom, že bude dělat, nebo že dělá smažák, jo, a tak mi napadlo se podívat na jeden novej český rekord, protože houbař na Tachovsku našel 15-kilovou houbu. 15 kilo, jedná se o kotrče a měřil 181 cm, to je houba vyšší jak já. Týpek na fotce, když to fotili, tak vypadá, že jste s tou houbou trošku propojil, má vytřištěný oči, tyjo, a 15 kilo není úplně málo, takže myslím si, že radostí bude jenom zářit. A zase popravdě na druhou stranu, měří to 181 cm, má to 15 kilo, jako najít tuhle houbu nemohlo být zas tak těžký, ne? Když je to, jako když má skoro 2 metry. Spíš kdo by jí přehlídnul? Já se v houbách nevyznám, nikdy jsem je nezbíral, ano, i takové Češi existují. Takže tahle velká houba, myslím si, že to bude moc dobrý oběd, myslím si, že i pro další generace, tak pánovi posíláme smetanu, ať si to užije. A my jdeme pokračovat, teďka ještě se podíváme na počasí. Budeme pokračovat samozřejmě s hudebním víkendem, protože nás čeká Tupac, čekají nás taky tracky na přání, takže objednávej do apky nebo na naše číslo. Každopádně aktuálně venku pořád něco kolem 18 stupňů, maxima by měly být kolem 5, 21, slunečno, zítra 24, polojasno, v úterý dokonce 29 stupňů. S tebou Mára. Spin Radio.

0: Jsme Rádio Spin. Chceš slyšet svůj oblíbený rap? Stáni si apku na radiospin.cz a řekni nám to.
1: Dvě minuty a je poledne, přesný čas na Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rektum utrum. Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin a s tebou Mára 8 minut po 12. hodině, už teďka skoro 9. Máme neděli, svátek dneska slaví Boleslav, tak možná ideální stav se podívat do Boleslavy. Každopádně my se jdeme podívat na další tracky na přání a jeden z toho bude třeba od Gumiče.
2: A od Kejnýho American Boy. No jasně, mojí Aje a všem, kteří poslouchají Rádio Spin a hlavně tobě.
1: Děkuju moc, Gumiči, vy si s Ajou užijte, myslím si, že jsi říkal výlet, tak ať už jedete kamkoliv, moc si to užijte, máte krásnou neděli, tak věřím, že nejste jediný, kdo je na výletě, pokud taky máš před sebou, nebo seš na nějakém výletě, klidně se ozvi do apky nebo na naše číslo, taky ti moc rád zahraju track na přání. Teďka Kanye West, Estelle, American Boy.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme se rozhodli, že vás poprosíme o pomoc.
2: No, spíš jsme vás poprosili o to, abyste nám v životě pořádně zavařili.
1: Rozhodli jsme se totiž vrátit na scénu Pravdu nebo úkol.
2: A vaše nápady byly skvělý.
1: Absolutně.
3: Ten, kdo prohraje, musí říct počasí pospátku.
1: Tak moc děkujem.
4: Čau, tady Tomáš. No, tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu. No a za úkol vypít každej panáka odstup.
2: Brrr, nechci!
1: Ale chceš.
5: No hoj, kluci, tady dodám. Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol, budete se vykoupat do studený vody, když budeme mít třeba 10 stupňů?
2: Yes! Půjdeme se otužovat, dome.
1: Kámo, já se otužuju každý červenec, když je v ulici odstávka teplý vody a bohatě mi to stačí.
2: No jako. Tak si dáš panáka octa, aspoň budeš mít důvod se tvářit a kyselé.
1: Na, ty vtipálku. Tak jo, děkujeme za Pravdy a úkoly a čekujte Instagram Rádia Spin, protože i tam se to všechno brzo bude odehrávat.
2: Jo, užívej víkend a slyšíme se zase v pondělí. Tak čus.
1: Čego, čego.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.
6: Chodím po pokoji sem a tam.

0: Radio Spin, s tebou Mára, hudební víkend a samozřejmě legenda všech legend. Tupac, dáme si další dva jeho tracky, jako je třeba Do For Love, další posmrtně vydaný Tupacův track. Pech ho původně nahrál pod názvem Sucka For Love a finální verze vyšla v 98. Na posmrtném albu Are You Still Down jako single se dokonce vyšplhal až na 21. místo Billboard Hot 100. Textově je tady Tupac spíš ve vztahovém módu, jo. Popisuje toxický vztah, ze kterého se opakovaně snažil odejít, ale pokaždý ho to táhne zpátky a vlastně odtud i pointa toho názvu tracku, co všechno člověk udělá kvůli lásce Do For Love. A druhý banger Old School, tady se vracíme do 95. albumu Me Against The World. Old School, tady to je zase trošku jiný Tupac, není to beef, není to sociální komentář, není to láska, ale to podsta hiphopu, na kterém Pac vyrůstal. A co je zajímavý, prostě Tupaca máš, pokud se v hiphopu pohybuješ, máš ho prostě spojenýho s West Coastem, s východním pobřežím, Death Row, Kalifornie a tak dále, jenže on se narodil v New Yorku a právě Old School tady odkazuje na to, jak hluboce ho formulovala původní newyorská hiphopová scéna. Takže Pac tam vzpomíná na LL Cool G, Erykah B, Rakima, De La Soula nebo ještě Grandmaster Flash. Jo, zmiňuje taky legendární místa a prvky newyorské hiphopové kultury, takže je to hodně zajímavý kontrast. Každopádně tyhle ty dva tracky pouštím právě teď, tak si jedem společně užít.
1: Víkend s legendou Tupac.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D11 na 63. kiláku se zdržíš kolem 15 minut. Tady totiž u zavírka do jednoho pruhu, je to směrem na Prahu. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají v cejku i naštěstí kolem Brna, kde to vázlo kolem půl hoďky. Ještě teďka jsem mrknul na D8, tady vidím 5-minutový zdržení, a to na 53. kiláku směrem na Ústí, ale nemělo by to být asi nic hroznýho, snad to bude jenom kolem těch 5 minut. Štosuje se to hlavně v levém pruhu, koukám ještě teďka na kamery. To jsou vychytávky, co? Regiony, tak nehoda v Budějkách, Rígrová, a ještě nehoda v Brně na Netroufalky, to je hodně zajímavá ulice. Každopádně je to Brno a tam se to může. Podíváme se ještě do Prahy, máme tady i dvě dnešní první nehody. Jedna je na Podhrachovkou u Troji a další z Deraska. No tak to je taky název úplně skvělej. Kde se zdržíš v Praze, tak je aktuálně Průmyslovka směrem na Kbelskou, je to v Hloubětína. Sídliště Hloubětín, jak se křižuje Kolbenová a Kbelská nahoru do Letňana, tak je to ta prostřední ulice. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, naše mobilní apka, případně naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Víkendový komunikátor s tebou Mára, neděle, máme 15:45, čeká nás poslední společná hoďka. Každopádně my se za chvilku podíváme na beef mezi Jítem a Travisem Scottem. Já chápu, to zahraničí tě možná úplně moc nezajímá, ale myslím si, že se hodí vědět, když se dva beefujou, tak na té rapové scéně v Americe to není zas tak úplně častý, takže se podíváme na nejnovější konflikt, který začal 4. září, dva dny zpátky. Jít vystřelil po Travisovi. Co tomu předcházelo, co z toho plyne, hele, za chvilku se na to podíváme. Každopádně jdeme zahrát teďka Tobiášovi do auta.
2: Jsem Tobiáš z Plzně a chtěl bych si tam nechat zahrát track, jestli by to bylo možné. Od Kelly na pražský holky, šlo by to.
1: Pražský holky nakonec jsme nevybrali, nakonec jsme vybrali Superstar z toho stejného LPčka. Ze začátku mi tam ten dolar nějak neseděl. Nějak mi to tahalo uši, říkal jsem si, tyjo, to je škoda. Pem se mi to nelíbí, ale teďka, když jsem to poslouchal, je to dobrý. Je to dobrý, jsem zvědavý na Kelina v Superstar, jaký bude porodce, ale teďka víme, že zpěvák je pořád dobrý. Tak Superstar!

Nejde ti odolat. Radio Spin s tebou má ráno a my jsme, já jsem ti slíbil, že se podíváme na jeden beef, a to mezi Jítem a Travisem Scottem. Tak vezmeme to rychle, po pořádku, ať zase ti stoupě nezamotám hlavu. 4. září 2026, track On Nothing, takhle zní.

0: Což je prostě prakticky otevřený distrek na Travise Scotta. Opakovaně útočí na Flame, tedy Travisovu přezdívku La Flame. A hraje si s motivem zasnutého plamene. Co tomu předcházelo? Jít měl s Travisem Scottem track Trip Out, který se objevilo jako bonusový track na albu Jackboys 2, ale následně zmizel. Nikdo nevěděl proč. Pak přišel ještě větší problém na novém tracku Slime Language 3. Tam se potkalo několik raperů a právě byl tam vedle sebe Yeat a taky Travis Scott. No, ale stalo se, že Young Thug, co tady ten track měl na svědomí, tak prostě najednou odstranil verse, nebo respektive tu část Yeata. Najednou tam nebyla. A prý to bylo na popud někoho. A já jsem přišel, proč tohle to všechno. Zase v tom je ženská. Zase vždycky v tom je a největší ženský prostě budujou tyhle ty problémy mezi chlapama. Protože Yeat mezi tím spolupracoval s Kyle Jenner, což vůbec ti nic neříká, v pohodě, mě taky ne, ale je to bývalá partnerka Travise Scotta a dokonce matka dvou jeho dětí. Ajaj, takže co z toho plyne? Travis Scott je pod pantoflák, no jasně, je, sice má ne, to má ASAP, je to pod pantoflák, jo, chová se jako malý dítě, mažou se tracky, mě to připomíná trošku beef mezi Hectorem a Dolarem. Tak uvidíme, třeba bude nějaký velký americký diss track, nějaká americká válka mezi raperama, to by bylo zajímavý něco takovýhleho vidět. My se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně je něco kolem 18 stupňů, bude se nám postupně oteplovat až na 20, 21 stupňů. Bude slunečno, zítra kolem 24, polojasno, v úterý skoro až 30, pak se nám začne ochlazovat. S tebou Mára, za chvilku budeme pokračovat s tracky na přání, nebo taky s hudebním víkendem, kde nás čeká Tupac. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Posloucháš nedělní komunikátor, s tebou Mára 6. září, taky 6 minut po 1 hodině. No a my se dostáváme k poslední společné hočce, než mě tady vystřídá Krištof. Každopádně určitě ještě stihneme tracky na přání, určitě stihneme taky hudební víkend s Tupakem, kde jsou dva nádherný tracky, který si za chvilku pustíme. Každopádně teďka mobilní apka a taky Venca.
1: Čau, zahrál bys mi tam prosím tě od Smeka Mezcal. Bylo to pro tebe dostry a pro všechny spinnery. Díky, čus.
0: Díky moc, Venco, slyším, že jsi v práci v neděli, nejseš sám, neboj, spoustu posluchačů dneska tady posílalo voiceovky nebo volalo z práce. Tak užívejte v práci, ať vám to utíká, případně i nějakých výletech. No a teďka si dáme jednoho Smeka, který letí pro Vencu.

0: even necessary.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Spin. Hudební víkend s tebou Mára a poslední společná dvojce s Tupakem se mnou, ale nebo za chvilku tady přijde Krištof, budete pokračovat v hudebním víkendu. Každopádně my si dáme dva tracky, a to Tupak, Snoop Dogg, Two America's Most Wanted. Tohle je jedna vlastně z nejikoničtějších dvojic celé éry Death Row, protože Tupak a Snoop Dogg ty k sobě prostě patřej. Track vznikl krátce po tom, co Pac byl propuštěný z vězení v říjnu 95. V únoru 96 se objevilo právě tohleto album All Eyes on Me. Název Two America's Most Wanted není vůbec náhodnej. V době vzniku měli oba dva rapeři docela velký právní problémy. Pac, jak jsem říkal, čerstvě propuštěný z vězení. No a Snoop, a to jsem nevěděl, čelil soudu kvůli obvinění z vraždy. Později byl naštěstí osvobozen. Track tak pracuje s představou, že tyhle ty dva jsou vlastně nejhledanější muži Ameriky. Ještě jedna zajímavost, a to k hudebnímu klipu. Ten si pust, protože Pac v něm přímo paroduje Biggieho a Puff Diddyho. Postavy jsou pojmenované právě Biggie a Puff Daddy. Úvod navíc odkazuje ještě na scénu Scarface, bylo to v době, kdy vlastně válka mezi Pacem a Bad Boys Records jela naplno. No a druhý track, kterým to zakončíme, je Tupac Ambitious as a Rider, což je snad ještě lepší výběr. Jak jsem říkal, Pac byl propuštěný 12. října 95, zaplacená kauce a zamířil rovnou do LA, k Death Row. Podle lidí, kteří u toho byli, tak prakticky okamžitě zamířil do studia. Kurput dokonce vzpomíná, že Ambitious as a Rider byla první nahrávka, kterou Pac po návratu udělal. Zvukař Dave Aaron zase říkal, že místo klubů a oslav prostě rovnou studio a první sloku měl podle všech napsat během 45 minut a nahrát. To mi přijde fakt hustý. Nahrávka je datovaná na 13. října 95 a o 4 měsíce později vyšlo All Eyes on Me, album, naprosto úžasný dvojalbum, který všichni známe. A právě Ambitious as a Rider celý tohleto dvojalbum otevíralo. Tak si to jdeme užít.
1: Víkend s legendou Tupac na Rádiu Spin.

0: Ricardo. Richard Doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Čtvrt hodiny na D11 na 63. kiláku. Je tady totiž uzavírka do jednoho jízdního pruhu. Je to směrem na Prahu. Tak na to určitě bacha, kde si možná chvilku počkáš. Je taky D1 180. kilák směrem Praha. Svítí to tady na mě červeně, tak na to bacha. Co se týká regionu, nehoda v Budějkách na Rýgrový. Naštěstí už se to odklízí. Ještě jedna nehoda v Brně, netroufalky. Tak na to, když tak opatrně, jsou tady dva cyklisti v sobě, tak to může být docela nepříjemný pohled. No a hlavní město, tady je nehoda pod Hrachovskou, je to blízko u Troji, jak se jede nahoru do Bohnic, a druhá přes celou Prahu, tak nehoda je Zderaský. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš víkendovej komunikátor neděle, no a už za malou chvilku mě tady vystřídá Krištof, který to s tebou dneska potáhne až do 7 a zítra ráno tě zase přivítá od 6 ve Spin ránu. Takovejhle workoholik to je, ale není jediný, protože Paťas to je taky workoholik, protože Paťa se teďka čeká uklízení kamionu. Tak co mu zahrajem?
2: No, pro mě do kamionu, já jsem tady sám, takže tady musím uklízet celý kamion, umýt ho na zítra, připravit ho, takže tam dej Dolá Prince režim nerušit. Hele, chci to věnovat mojí švagrový Hance, Dominikovi a Vanesce do auta.
1: Hele, režim nerušit, výborný track, ale nemám ho vycenzurovaný, takže si dáme Nikdy se nezměním, ale třeba Paťas, ty se změníš, uvidíš, jak to budeš cítit, ale věřím, že dolar ti udělá radost. Zucháš Radio Spin, s tou Mára, za chvilku už

0: Víkendový komunikátor s tebou už je teďka Mára a už taky Krištof, až mu zapnu mikrofon, což se stane
1: já čekám,
0: právě
1: kámo.
0: Teď. Já čekám.
1: Ahoj!
0: Ahoj, Krištofe!
1: Nazdar!
0: My jsme tady s Krištofem probírali houbičky.
1: Jo.
0: Věděl jsi, že teďka na Tachovsku týpek našel 15-kilovou houbu?
1: 15-kilovou?
0: Hmm.
1: Kámo, tak to bylo ještě ozáření z Černobylu tam,
0: no,
1: ne?
0: Já si myslím si, že radostí celý zářil ten týpek. Že jako
1: kámo,
0: asi
1: ale 15-kilovka, počkej, jak dlouho to jako spotřebováváš tady tohleto?
0: To má podle mě pro celý generace.
1: No já si myslím.
0: To, počkej, já ti ukážu fotku, já jsem to našel.
1: Kámo, jako to zavaříš do skleníček, že jo? A máš to fakt minimálně na 4 měsíce. Ale a to ještě každý den musíš hrát jako smaženici a do toho si dělat bydlový řízky. Co to bylo za houbu vůbec?
0: Hele,
1: nějaký pravák?
0: Bylo to, počkej, on... Víš, co je hustý? Že to měří 185 cm asi, tyjo.
1: Ty, to je větší než já?
0: No to je jako na tomto šílený.
1: Počkej, co? To nedává smysl, jak může mít houba 180, jako na výšku nebo na
0: štířku? Na štířku nějak.
1: Já už jsem se jako, že na výšku, kámo. Vem si, že jdeš a proti tobě stojí houba, která je stejně velká jako ty, že jo?
0: Čum.
1: No tak to je crazy.
0: Ale podívej, jak vypadá.
1: Vypadá to teda fakt nechutně. Jak existuje taková ta trypofobie, jak se bojíš, víš, takových těch různých záhybů a bublinek, tak tohle to mi to hodně připomíná.
0: Já se bojím toho týpka. On to vypadá, že se propil s tou houbou.
1: Ten
0: trošku.
1: Týpek vypadá, že ta houba ho celkem posedla, no.
0: Jako to vole. Jako podle mě

0: The Last of Us, jako tady nový,
1: ty kráso.
0: Jako, po Česku.
1: No vidíte to, takže pokud nás posloucháte z Tachovska, ty kráso, tak vyražte do lesů, protože tam vám očividně rostou fakt jako houby, jako...
0: Ale že to nenašel baráky. Nikdo rychlejš. Víš, jakože až teďka to někdo našel.
1: To si nikdo nevšimne, že jo? To je takový ten slon v místnosti. Slona v místnosti si taky nevšimne, že jo? Pak ho prozradí to velké esko, co má na triku. To je přesně ono, prostě ty jdeš po lese a nehledáš, kámo, 180 cm houbu. Ty hledáš ty malý, takže tu houbu nevidíš. To je jasný.
0: To je hustý. Jo, to dává, dává smysl. Takže na Tachovsku koukejte pod sebe, možná tam najdete 15-kilovou houbu.
1: Přesně tak.
0: Proč ne? My se podíváme ještě, ano, podívej.
1: A když vám do toho i zaprší, jo, Mára vám to teďka řekla, tak tam možná těch hub bude ještě víc.
0: Hele, ve středu má pršet.
1: Středu...
0: Má pršet celý den?
1: No
0: ty
1: tak paráda.
0: Kráso.
1: Paráda.
0: 24 hodin má pršet.
1: To je super.
0: My jsme
1: i
0: jeli...
1: tady v Praze?
0: No, v Praze?
1: To se divím.
0: No já taky. My jsme jeli teďka na dovolenou a normálně celou cestu od Prahy až k hranicím nám jenom chcelo.
1: Hezky.
0: A vrátili jsme se zpátky a hadej.
1: A nic.
0: Ne, chcelo.
1: Fakt?
0: Zase v Praze, chcelo.
1: Vidíte to, takže Mára může zadeš, ona ještě má bílá, kámo.
0: Ano, bude pršet. Já se budu modlit k jezulátku a bude zase pršet.
1: On vždycky udělá deštivý tanec, že jo, potom to prší, já to chápu.
0: Hele, užijte si zbytek dnes s Krištofem, Krištof je v dobrý náladě, je veselý, takže určitě to stojí za to.
1: Já jsem vždycky veselý, kámo.
0: Já to vím. Spin Radio.

0: Spin. A teď.
1: Posloucháš si rádio Spin a se bude David a
0: Krištof. Oh yes. To je náš nový moderátor David. Prosím pěkně, přivítejte ho pod tleskem. Čau, Dave.
1: Čau, přejeme vám hezký odpoledne. Můžete si objednávat raky buď to přes aplikaci, kdy nahrajete hlasovku, nebo pošlete zprávu. Hlasovka musí být jenom 30 sekund, nebo pomocí čísla 210 32, 30.
0: Kámo, co já tady vůbec dělám? Já to vůbec nemusím moderovat, ty jsi větší šéf, než my všichni tady dohromady, bráško, cože? To bylo super! Hej, já si tě normálně budu takhle objednávat a až se mi nebude chtít mluvit, tak vždycky budeš mluvit ty a nahraješ mi to takhle, jo?
1: Tak dobrý.
0: Já to říkám furt, že bys měl moderovat s náma tady. Nejve, čau, přeju ti ještě jednou krásný den, krásný dopo, odpo, všechno. Hele, dovolal ses tady, vybral si z píseň, jaká to bude a komu to pošlem?
1: Tak bude to jenom pro tebe a pro Málu a pro všechny další moderátory a bude to taky pro všechny spinnery samozřejmě a taky trošku pro mě. A bude to snack one mezcal.
0: Hezky, bráško, minimálně za tu moderaci ti tam musím poslat ty mezcaly dva, což sice nemůžu, ale pomyslně ti posílám dva, protože to bylo fakt super. A přemýšlej nad tím, jo, nebudeš meteorolog, ty budeš moderátor jednou, já to vím.
1: No, tak doufám, že hodně lidí bude volat 210, 32, 30, 30 nebo apka.
0: Správně, bráško, správně. Dejme, děkuji ti moc za kol, zatím užívej den, pouštím ti jednoho smečíka. Čus.
1: Taky čus, čau.

0: všichni dnes zase.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, no a tento víkend si v hudebním víkendu připomínáme jednoho z nejvýraznějších rapperů historie, a sice Tupaka, protože 13. září uplyne přesně 30 let od smrti Tupaka Shakura, kterýmu tehdy bylo pouhých 25 let, takže rest in peace, ale i když mu bylo jenom 25, tak po něm zůstalo nepřeberný množství hudby a taky jeho hlas vlastně z hiphopu nikdy nezmizel. Dáme si tak na začátek dvě úplně jiný tváře Tupaka. Nejdřív vám pustím All About You z legendárního alba All Eyes On Me. To je skladba, na který hostuje ještě Nate Dogg, Snoop Doggy Dogg a taky Outlaws, a ve který je slyšet ta paková ostřejší a cynistější poloha. A potom si dáme naprostou klasiku California Love s Dr. Dre'em. To je single, který vyšel na konci roku 95, to znamená krátce potom, co Tupaka propustili z vězení. A stal se takovým jeho prvním singlem po příchodu k Death Row Records a zároveň takovým comebackovým singlem potom, co z toho vězení vylez. Dr. Dre tomu dal ten typický G-funkový rukopis, Roger Troutman tam dal ten legendární efekt Talkbox, se to podle mě jmenuje, taková ta krabička, na kterou když mluvíte, tak ono to dělá zvuky a harmonizuje to. Prostě dohromady z toho vznikla jedna asi z největších jmen West Coast rapu a já to naprosto chápu. Zbožňuju tu písničku a vždycky, když ji slyším, tak mám pocit, že si tak jako jedu tím autíčkem někde po plážích Los Angeles, mám stažený okýnka, tohle to mi tam blástí úplně nahlas a vůbec nic neřeším. Tak si to pojď dát se mnou, abys zapomněl aspoň na chvilku, že zítra bude pondělí.
1: Víkend s legendou Tupac na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehodu tady vidím v ulici Na Lapači ve Vsetíně. Další mi to svítí v Karlových Varech na silnici 6. Přesněji řečeno, je to nábřeží naproti Dolního nádraží. Nevím, jak to mám popsat líp. Když se vrknu na dálnice, nehoda mi tady svítí na D8, kilometr číslo 56 ve směru Ústí nad Labem. Zároveň si počkáš na D11, je to 36. kilometr a to zdržení je tam něco málo kolem 10 až 15 minut. Neustále to kolísá, takže bych počítal s takovýma 15. Když se vrknu na Prahu, tak tady mi nehoda svítí v ulici v Korytech, Praha 10, nebo taky na Modřanský a Strakonický. Kdyby cokoliv, 210, 32, 30, 30, tady má naše mobilní apka, dávej vědět, co se děje u tebe na silnici.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof a vzhledem k tomu, že máme zase něco málo kolem 3/4 na novou hoďku, přesně řečeno 3/4 na 3, tak jsem si říkal, že je opět čas si tady dát nějakou tu písničku na přání. Tak co to bude teď?
2: Tak tu Bengoro.
1: Dáme si jednoho Bengora a k tomu tady máme pozor, celkem příjemně odrecitovaný přání.
2: Pro moji lásku Klose, moc nám chybíš a moc tě milujem. Posílá mi sílu Sára, Monička a Leonek. Tu pro tebe budeme až do konce dní.
1: Hele, já se přidávám k Sárče, Monišce a Leonkovi. Taky přeju úplně všem to samý. Pouštím po a můžu začít repovat, ty kráso. Pouštím tam jednoho Rytmuse a jednoho Bengora. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak já tady budu mít za nějakých 15-20 minutek další místečko, další komunikátor, tak si tam potom klidně povíze zavolej a něco pěkného si tam hodíme. Zlovo.

0: Moves, dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu neděli 6. září, svátek má Boleslav, ty krásu přemýšlím, jestli znám někoho, kdo se jmenuje Boleslav, já si myslím, že ne, každopádně tak či tak přeju všem Boleslavům všechno nejlepší. Chtěl jsem s váma teďka pořešit jednu takovou menší věc, jo, protože se zdá, že na světové scéně rapový se možná, fakt jenom možná, rodí novej beef. Ono to začalo úplně nenápadně, jo, na nový desce, kterou vydal Young Thug, se objevil track s názvem Eaters, jo, a tam se potkal Young Thug, Travis Scott, Future, Jesus a Yeet. Jenomže pár dnů po vydání si fanoušci všimli, že Yeetova sloka z té skladby najednou zmizela a najednou se rozjeli ty zákulisní informace, jo, co zatím vlastně stojí. No a dopátralo se k tomu, že jeden z dalších reperů na tracku měl dát Young Thugovi ultimátum. Buď to odstraní Yeetovu část, a nebo zmizí jeho vlastní vers. Kdo přesně to měl být, tak to nikdo z hlavních aktérů nepotvrdil, ale fanoušci samozřejmě začali ukazovat na Travise Scotta. No a pak k tomu Yeet sám přispěl, protože dva dny zpátky vydal takový surprise track On Nothing a tam to začíná být zajímavější, protože tam několikrát mluví o Flame, což je velmi pravděpodobně narážka na Travisovu přezdívku, protože borec si říká La Flame. Takže suma sumárum, tady máme odstraněný vers, nepotvrzený zákulisní informace a potom ještě skladbu, která podle všeho míří právě na Travise. Zatím teda nevíme, jestli Travis opravdu za odstraněním Yeeta stál z té skladby, každopádně vypadá to, že Yeet právě hodil sirku do místnosti plný benzínu, ve který je Travis, a teďka už čekám jenom, jestli Travis odpoví. A kámo, jestli odpoví, tak to bude ta nejlepší disová válka ever, vám říkám. Jako Travis Scott versus Yeet, tyhle ty dvě velkolepý jména nový generace, to bude něco strašně crazy. Doufám, že strašně crazy není i dnešní počasí, ale vypadá to, že ne. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Na většině území nám to sluníčko tak zaskakuje za mráčkama, tak to vypadá, že to bude i po zbytek dne. Když se dívám na ty maxima, tak ty jsme právě hitli, to znamená, že když se ještě podívám na radar, tak tady nevidím ani mráček. Ale víte, jak to je. Vždycky, když já hlásím, že není ani mráček, tak prší. A vždycky, když hlásím, že někde prší, tak tam není ani mráček. Tak doufám, že teďka se nemýlím.
1: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je

jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za necelou minutku máme 3 hodiny odpoledne a ty dál posloucháš Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, dohrala nám skvělá Sára Rika z mojich snoch, kámo, miluju tu písničku. No a já jsem mezi tím prošmědil apku a našel jsem voiceovku od Tomáše, pokud se nepletu.
1: Dobrý den, zahrajte mi jako písničku při opekání, jo, děkuji a mějte se fanfárově. Čau, čau.
0: Kámo, takhle nějak vždycky zním po ránu, když se mi chce na záchod. Každopádně, já jsem tady pro playlist, počkej, jak to můžu říct jako on, že?
1: Já jsem tady pro playlist a ke grilování se mi úplně nejvíc hodil Samej a Gleb. Písnička Breeze, to je takovej krásný letní vibe, že ti ty bursty až pekáčky, záleží co máš tam, tak ti budou chutnat o to víc, takže posílám. A kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak víš, co máš dělat.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme se rozhodli, že vás poprosíme o pomoc.
2: No, spíš jsme vás poprosili o to, abyste nám v životě pořádně zavařili.
1: Rozhodli jsme se totiž vrátit na scénu Pravdu nebo úkol.
2: A vaše nápady byly skvělý.
1: Absolutně.
3: Ten, kdo prohraje, musí říct počasí pospátku.
1: Tak moc děkujem.
4: Čau, tady Tomáš. No, tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu. No a za úkol vypít každej panáka odstup.
2: Brrr, nechci!
1: Ale chceš.
5: No hoj, kluci, tady dodám. Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol, budete se vykoupat do studený vody, když budeme mít třeba 10 stupňů?
2: Yes! Půjdeme se otužovat doma.
1: Kámo, já se otužuju každý červenec, když je v ulici odstávka teplý vody a bohatě mi to stačí.
2: No jako. Tak si dáš panáka octa, aspoň budeš mít důvod se tvářit a kyselé.
1: Na, ty vtipálku. Tak jo, děkujeme za Pravdy a úkoly a čekujte Instagram Rádia Spin, protože i tam se to všechno brzo bude odehrávat.
2: Jo, užívej víkend a slyšíme se zase v pondělí. Tak čus.
1: Čego, čego.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin, s tebou je stále ještě Krištof, no a tento víkend tady řešíme Tupaca, protože už za pár dnů bude 30 let od jeho úmrtí, kdy nás v 25 letech opustil. No a u Tupaca se často mluví o jeho gangsta rapu, o jeho rapu o ulici, nebo o válce mezi East Coastem, West Coastem, o tom, jak moc dokázal být tvrdý. Já si myslím, že právě proto stojí za to si i občas připomenout, že pod touhle imidží byl hlavně člověk, který dokázal být nečekaně otevřený. A příkladem může být třeba jeho track Dear Mama. To je asi nejhezčí příklad, protože Tupac tam rapuje o svý mámě, o paní Afeny a o jejich složitým vztahu, o tom, jak byli mladí, jak byli chudí a taky o tom, co všechno pro něho znamenala. Není to úplně hiphopová frajeřinka jako hej, měl jsem super mámu, jo, dělala tohle, když jsme byli chudí. Na mě to spíš působí jako takový osobní poděkování člověku, který mu má a měl co vracet. Skladba potom vyšla v roce 95 na albu Me Against the World a dodnes patří k jeho nejuznávanějším nahrávkám. Pokud se nepletu, tak je dokonce i v nějakým americkým kongresovém archivu uložená jako takovej národní klenot. Když se vrátíme úplně na začátek, na jeho debutovém albu Tupacalypse, já to neumím vyslovit, z roku 91, najdeme single Trapped, no a tady je pek mnohem mladší, slyšíme ho taky rapovat o chudobě, o rasismu, o policejním násilí, zkrátka, to je ten Tupac, který ho máme rádi, ten, který dovede být společensky angažovaný a politicky angažovaný. Takže pojďme si dát jednu Dear Mama, jeden Trapped, abychom nacítili tenhle ten Tupacův kontrast.
1: Víkend s legendou Tupac na R.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehoda mi tady svítí v ulici Kníničská, vidím snad správně, asi jo, v Brně, a jeden taky na ulici Volkerova v Bílině. Dálnice, tak tady bacha hlavně na D1, tady proběhla hromadná nehoda na 45. kilometru ve směru Praha, je to tam zúžený na jeden pruh a aktuálně bys tam měl nabrat něco málo kolem 35 minut zpoždění. Druhá apka mi tady ukazuje až hodinu, tak či tak určitě se tam zdržíš. Lehkou čekačku budeš mít před sebou i na 51. kilometru směr Jaroměř na D11, tam to vychází na nějakých 10 až 15 minut. No a když vrknu na Prahu, tak tady jediná nehoda svítí na Modřanské ulici v Hodkovičkách, jinak je to úplně fresh.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin.
1: A krásný dobrý odpo na rádiu Spin ti přeje Krištof, jdem si dát další písničku na přání. Ty kráso, to bylo úplně jak z nějakého tyho seriózního rádia. Dobrý den, dobré odpoledne, máme 15.42 a jdeme si dát písničku na přání, o kterou si řekl Ondřej.
2: Hele, já bych chtěl svišti na golfovém hřišti, jestli to tam máš. Pošlem to výjimečně sobecky sami pro sebe, protože nevěřil bych, že někdo, koho znám, tak teď poslouchá rádio. Vždycky to posílám všem, ať mají hezký den, samozřejmě všichni mají hezký den, ale dneska to bude pro mě.
1: Jo, Ondro, jak jsem ti říkal o Féter, dávej bacha na to, co si přeješ a komu to přeješ, protože mě už se tady dvakrát stalo na rádiu, že jsem mluvil o nějakým svým kamarádovi. Jednou to bylo lichotivě a jednou to bylo trošku nelichotivě, taková jedna storka, co se stala mýmu kámošovi. Stalo se to, že zrovna ten kámoš, o kterým jsem mluvil nelichotivě, tak poslouchal z doby jakýho důvodu. Takže já to pro jistotu mírně zažehlím a pošlu to i všem Ondrovým kámošům, aby kdybyste náhodou poslouchali, abyste nebyli na Ondru moc naštvaní.

0: šej na mě, vole. Do piči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Jak mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, vole, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme. Co jsi tam šplíkal, co bylo? Co to bylo? Po městě, vole, co tady děláš na ulici? Co jsi tam šplíkal, ty by

Velmi tematicky nám dohrávají PZáčka. Máme tu neděli 6. září, ty posloucháš Radio Spin a s tebou je Krištof. No a po tomhle tom úvodu a hlavně po týhletý sonzi od PSH si myslím, že na čase si připomenout, co se bude tento týden dít, a sice myslím Afterwork Summer Affair. Jo, to je ten festiáček na kolečkách, který se k vám vydává po celé České republice, respektive takhle. Ono už spousta zastávek proběhlo, jo. Litoměřice, Brno, Stará Boleslav, Ostrava, ale pořád ještě jsou před náma 4 zastávky, a sice Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králový. Ptáš se, OK, proč bych měl někam přijít? Co je na tom tak zajímavého? Kámo, všechno. Jakože pokud přijdeš teďka do Prahy 9.9., tak za prvý uvidíš se tam s náma, protože minimálně vím, že já, Dominik, Jirka, myslím, že i DJ Devkom, a pokud se nepletu, tak něco málo říkala i Zuzka, že se tam nejspíš zastaví, jakoby takhle. Já, Dominik a Jirka tam budeme určitě a Devkom tam přijde o chvilku později. Takže 9.9. save the date, budou tam Mike Traffic, Robot, Ners. Zároveň tam budou i pop-upy s Never Enough a Jemenko. To znamená, že o dobré jídlo bude postaráno, to se klidně najde na Instagramu, protože kámo, slintám vždycky, když to vidím.

0: Zároveň tam bude teda i oblečení, pokud dobře chápu. No a kdyby si náhodou nestíhal Prahu 9.9., tak 11.9. je Rakovník, 8.9. je Kolín, no a naposledy 19.9. je Hradec Králové a tím celý ten afterwork skončí, ale to je ještě dlouhá doba, kámo, 19. počkat není, kámo, to je 13 dní? To není ani 2 týdny, aha, já myslím, jak to je dlouhá doba. No nic, za chvilku tu máme Vánoce, tyjo. Jdeme se podívat na to vánoční počasí schválně. Po celé České republice je aktuálně průměrná teplota nějakých 20 stupňů Celsia. Už nám to pomaličku klesá, přece jenom máme odpoledne, že jo. Já se schválně podívám, kolik mělo být večer. Nenajdu to, nevadí. Každopádně, když se dívám na radar, tak vidím, že žádný mráček nás tady momentálně nečeká. A jediný, kdy tu vidím mráčky, tak by měly být ve středu, kdy bude pršet celý den. Tak dobrý, aspoň ve středu si vyvětráme.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu neděli 6. září, něco málo po 4. hoďce s tebou Krištof. No a jdem si dát další písničku na přání, o kterou si v apce řekl týpek, který si říká robot.
1: Ahoj,

0: Jo, tak ponoční, pozor, robot pracoval někde, no teda chlape, může se robotům říkat chlape? Já vlastně ani nevím, jak mám říkat, hele, robote, když tak pošli voiceovku, jak ti mám říkat, jak ti mám oslovovat, jako mám ti říkat robotický chlape, robochlape, to je jedno, takže tak ti pouštím Elboje, Doriana, silný hlad, tenhle ten banger, kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 čeká na drátě, a nebo můžeš stejně jako robot poslat hlasovku do naší mobilní apky.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: vyžuje draví.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin.
2: Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, no a zhruba před hoďkou jsme v našem Tupakově speciálu měli jednu z nejznámějších písní věnovaných jeho mámě, která se jmenovala Dear Mama. A když už jsme u té rodiny, tak u ní můžem zůstat a dát si ještě jeden takovej rodinný návrat. Tentokrát to ale bude songa o jeho tátovi. Jmenuje se Papa Song, vyšla na album Me Against the World a Tupak v ní mluví o vztahu se svým otcem, samozřejmě. Jenomže je to mnohem osobnější věc než v té písničce o jeho mámě, protože on tady mluví o tom, jak jeho táta v životě úplně nebyl přítomný tak, jak by si přál, a taky o tom, co taková absence táty a otcovské figury může člověku zanechat. Celkem silná věc. Předtím si ale dáme skladbu Changes, to je skladba, která se stala takovým nejznámějším Tupakovým odkazem, protože vyšla až posmrtně v roce 98 a pevně řeší věci, které se vlastně v jeho hudbě vracely jako taková mantra. Třeba rasismus, chudoba, násilí, omamné látky nebo i život v prostředí, ze kterého není úplně jednoduchý uniknout. Super na tom je, že přestože ta skladba je bez pár roků stará, dejme tomu 30 let, tak je pořád až nepříjemně aktuální. A to jenom ukazuje to, jak byl Tupak i ve své době strašně načasovej.
1: Víkend s legendou. Tupak na Rádiu Spin.

0: ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Jedeme.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, tak tady vidím nehody dvě, a to na nábřeží Svobody v Poličce a jedna mi tu svítí taky v ulici Orlovská v Ostravě. Jinak jsou ty regiony poměrně fresh. Když se mrknu na dálnice, tady stále platí, že nehoda je na D1, 45. kilometr ve směru Praha. Je to hromadná nehoda, je to tam zúžený na jeden jediný pruh a aktuálně bys tam měl nabrat asi hodinu zpoždění. Lehkou čekačku potom budeš mít před sebou i na 51. kilometru směr Jaroměř na D11. Teď to vychází na nějakých 15 minut. Když se mrknu na Prahu, ta je úplně fresh, bez větší kolony anebo kreše, ale jestli máš nějaký jiný info, tak určitě volej 210 32 30 30 anebo pošli info do naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof a já doufám, že se mi povede pustit správnou voiceovku, protože jsem to právě tady trošku pomixoval, ale pokud se nepletu, tak chvilku zpátky jsem tady mluvil s Tobiášem.
1: Dáme tam od Uena a potřebuje, jestli to máš. Ale pošleme to asi všem, co včerejšek prokalili a pošleme to i všem, co zažívají prostě dobrý den asi a ať se mají dobře a ty, co mají
0: na houby
1: den, tak ať ho mají lepší.
0: Přesně tak, to je správný poselství. Prostě pokud máte špatnou neděli, už přemýšlíte nad tím, že bude to pondělí, že se musí vstávat, že je zase práce, že já nevím, že už pomalu utíká září, že budou Vánoce. Hele, kašlete na to, žijeme teď a tady, ne? A přesně proto si jdem pustit jednoho Vena, jednoho Porsche Boye a jedno Som synod, nemám slova profit, pravidlo menej, keď se viacej robí, aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt, posadím to preč, plody budem

0: Radio Spin ve tvých uších, neděle 6. září, svátek má Boleslav. Teď nevíme, jestli stará nebo mladá, tak či tak každému z Boleslavy a každému Boleslavovi přeju všechno nejlepší. Hele, já jsem s váma chtěl něco pořešit, jo, protože takový milník, který se právě stal, to je celkem crazy. O koho jde, je to úplně jednoduchý, je to Sára Rikas.
1: Chceme to trochu víc crazy.
0: Oh yes.
1: Život jako star.
0: Sára Rikas má za sebou takový velký kariérní milník, který bych si troufal tvrdit, že na slovenské a české scéně úplně nemá obdoby, protože její debutový album Já Sára podle aktuálních čísel dosáhlo hranici 100 milionů streamů na Spotify. To je crazy. Když si k tomu ještě uvědomíš, že ta deska vyšla, myslím, že teprve rok zpátky, tak to je fakt brutální tempo. Pokud nevíš, že je Sára Rikas, hele, je to slovenská zpěvačka, reperka a samozřejmě ji teďka můžeme znát jako členku labelu Milion Plus. Já si vzpomínám, jak tehdy tam přijali. A já jsem byl jako, ale Milion Plus, to je bratrství, to by to jako, aby neměla být holka. Vůbec, kámo, vůbec. Tak jsem se k tomu proposlouchal. Ona je tak skvělá interpretka, až bych normálně brečel z toho. Každopádně gratuluju Sáře, že 100 milionů streamů, to je fakt crazy věc i na českou, i na slovenskou scénu. Přeju, ať se daří ještě víc a těším se na další bangry. Třeba takový další fíteček s Viktorem Šínem, to bych si užil. Klidně i společný album, ty krásy, pojďte do toho. Hele, jestli posloucháte, šup, šup, ale beru si 5% provizi, jo? Jdem se ještě mrknout na počasí, to se prozatím, no vlastně vůbec nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu něco málo kolem 20 stupňů Celsia, na většině území máme skoro jasno nebo polojasno a teď to schválně zahlásím a uvidíme, jestli to je pravda, jo? Nikde neprší. Fakt. Přísahám Bohu, nikde neprší. Vždycky, když hlásím déšť, tak tam ten déšť někde je, nebo není spíš tak. Takže kdyby náhodou u někoho pršelo, tak pošlete fotku do apky, protože to by mě fakt zajímalo. Nevidím tady ani mráček na tom

0: radaru. Jediný mráčky, který vidím, tak jsou až v úterý večer a potom samozřejmě ve středu by mělo pršet úplně celý den, ale to je daleko. Teď máme neděli, žijem tady teď, tak si pojď dát další hoďku na rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with my nines to spit.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song?
2: Volej právě teď.
1: 210 32 30 30 Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je to přesně tak, ten hlas, co tady oznamuje, co budeme hrát, mě opět přeběhl. Já jsem prošměnil apku a našel jsem adepta na nejrostomilejší voiceovku všech dob, jo, je to M.I.C.E.
2: Ahoj, já jsem M.I.C.E. a prosím, zahaj mi kytku a dva Red Bully.
1: Kámo. Já se přiznám, jo. Já jsem to nechtěl říkat, ale přiznám se. Já jsem tady asi 20 minut seděl a říkal jsem si, co je to za písničku, já tomu nerozumím. A tak jsem to luštil, já se fakt omlouvám. Luštil jsem to a luštil, až jsem z toho vyluštil Viktora Kala a Juli Koli, dva Red Bully, že jo. Kytku a dva Red Bully, no jasně, že mi to nedošlo hned. Hele, už jen za tu roztomilost to samozřejmě musím pustit, takže užívej tenhle ten banger, díky moc za voiceovku a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak klidně volej.
3: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám,

0: Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Jebe umírám zároveň, musí to tak být, pokud chceš, ať to má urobeň. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasleři, kluci jsou lecára, takže mám.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend na rádiu Spin, právě mi úplně krásně vynechal hlas, ale to nevadí, protože jsem to pořád já, Krištof, čus. Takže, tenhle ten víkend tady řešíme Tupaka. No a Tupak měl za mě jednu stránku, kterou podle mě zastíní všechny ty příběhy o ulici, o slávě, o konfliktech, protože on byl výborný v tom, když měl mluvit sám za sebe. Ne za gang, ne za West Coast, ne za celou svoji generaci, prostě sám za sebe jako Tupac Shakur. A přesně tak na mě působí song Me Against the World. To je titulní skladba stejnojmenného alba z roku 1995. No a v té době už měl Tupac za sebou problémy se zákonem, konflikty a taky obrovský tlak, který s rostoucí slávou přicházel, to si málo kdo uvědomuje. A ten název písničky vlastně říká úplně všechno. Je to výpověď člověka, který má dojem, že proti němu stojí celý svět. A hned potom vám tam pustím song Smile, kde se k Tupacovi přidává ještě Scarface. Tahle skladba vyšla posmrtně na albu The Don Culminati, The Seven Day Theory a přináší zase trošku jinou myšlenku a s tou velmi souzním, jo. Ta myšlenka je jednoduchá, že i když život není zrovna jednoduchý, tak pořád má smysl hledat důvod k úsměvu. Práško, s tím brutálně souzním, každý ráno se vždycky budím a vyjmenovávám si 5 věcí, za které jsem brutálně vděčný, aby se mi líp stávalo. Ale víte co? Dost. Tohle to není o mně, tohle to je hudební víkend s Tupakem, tak si ho pojďme užít.
1: Víkend s legendou. Tupac na rádiu Spin.

hosta klasického amerického rapu. Tupac po celý víkend na Rádiu Spin. There's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Když se mrknu na regiony, tak crash hlásí ulice Orlovská v Ostravě a jedna nehoda mi tu svítí taky na ulici Zborovská, to by mělo být v Českém Brodě. Jinak jsou regiony poměrně v pořádku. Na dálnicích pořád platí nehoda na D1, kilometr číslo 45 ve směru Praha. Tam už se to ale pomalu vrací do normálu a počkáš si tam v uvozovkách jenom 20 minut. No a když se mrknu na Prahu, tak jediná bouračka je hlášená na ulici Veselská na Letňanech. Kdyby cokoliv, 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Spin. Já jsem chvilku zpátky tady na Radio Spin mluvil v našem hudebním víkendu Tupakovi o nějaký toxický pozitivitě a musím říct, že se krásně ozval Jirka, který je taky vždycky pozitivně naladěný. Takže co to bude?
1: Ale Krištůvku dáme si tam dolara.
0: Jep. Jo, všimněte si profesionální cenzury, protože Jep systém si rozhodně pustíme. Bohužel v tom schonu jsem se zapomněl zeptat, Jirko, komu to pošleme, ale myslím, že mi nebudeš mít za zlý, když to pošlem všem, kteří se umějí usmívat na svět kolem, abychom v té pozitivitě ještě trošku pokračovali dál. Užívej.

0: písničku na přání. Bude to na BTS. Pro Evžena a pro Pavla, pro dva gladiátory a bude to písnička od Michaela Boltona.
1: Já se Sáře omlouvám, písničku jsem fakt nenašel, ale zástupně jsme tady spolu ještě o Féter vybrali, že to může být i Rytmus, takže tam posílám jednoho Rytmuse pro kluky a samozřejmě

0: Dohrává nám jeden rytmus, no a já jsem tady našel jeden takový článek, který mě fakt překvapil, jo. Protože, představte si, takovou tu modelovou situaci z dětství, jo. Jste na obědě a máma vám říká a budeš u toho jídla sedět, dokud to nesníš. Jo, občas jsem se dával pěkně dlouho, ale určitě ne tak dlouho, jako jeden týpek, který si 5 let nesedl. To nechápu. Borec si nesedl ani na židli, ani do postele, prostě nikam. Tohle to dělá indický týpek, který se jmenuje Daulat Maharaj a prý to slíbil bohu Šivovi. Takže nejde o žádnou bizarní sásku, je to taková forma hinduistické meditace a je to odříkání o disciplíně, při který se člověk snaží získat větší kontrolu nad tělem a myslí a přiblížit se nějakému duchovnímu cílu. Aby teda bylo jasno, jo, tak tady ten týpek nejenže už si 5 let nesednul, ale on tomu bohovi slíbil, že si nesedne celých 12. Let. To znamená, že mu ještě 7 zbývá. To je, kámo, to je crazy. A do toho, co jsem teda zjistil, jo, tak nestojí bez jakýkoliv opory jako socha. On používá takový různý konstrukce, kladky, závěsy, různý další podpěry, které mu umožňují odlehčit váhu. A dokonce i, kámo, já to furt nechápu, stát a přitom spát. Jak tady tohleto člověk může udělat? Já sám jsem občas naštvaný, nebo jsem takový nerudnej, když jedu tramvají a 10 minut tam není místo k sezení. A tady ten týpek to dělá 12 let? 12 let? My to schválně zítra zkusíme s Dominikem, jo. Já mu to navrhnu. Myslím, že Dominik stejně bude sedět ráno, ale schválně zkusím zítra celý ráno stát, celý ty 3 hodky. A uvidíme, co to se mnou udělá. Jdeme se mrknout na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Už nám to bude pomaličku klesat, protože přece jenom za nějakou zhruba hočku a něco málo nám zapadá sluníčko. Když se podívám na to, co nás čeká zítra ještě, tak tady to vypadá, že ty teploty by měly vystoupat někam na 25 stupňů, takže ještě takový ty poslední záchvěvy sluníčka a teplýho letního počasí by nás čekat měly. Až teda na středu, no. To přijde deštík, možná nějaký slabý bouřky. Jo, začíná podzim očividně. Spin
1: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Za necelou minutku máme 18.00 a ty dál ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Let's go, další hoďka na Rádiu Spin s tebou Krištof, a to znamená další komunikátor. Hele, někdy se stane, že celý ten komunikátor prostě odmoderujete vy, jo? A to je přesně případ Kačky, která to vzala úplně z fleku, úplně přehledně, úplně na jedničku moderátorský výkon, jo?
2: Ahojky Krištofku, já tě zdravím, zahry prosím pro mého syna Páju do Karviné, bude to Rest a DJ Vič Hladina, taky to bude pro kluky, pro Sašu, pro Baču a pro Sredu. Chci všem zkázat, kluci, myslím na vás, držte se, tak je to pro tebe do studia a pro všechny spinnery. Mějte hezký zbytek víkendu, užijte si ho, dávejte na sebe pozor, pa, Kačka.
1: No, a co k tomu dodat? Tady bylo řečeno úplně všechno, takže posílám jednoho Resta DJ Viče, jednu tu Hladinu, no a potom se nechej třeba pozvat na Spin ráno, který bude hnedka zítra.

0: Rádiu Spin. Dneska ráno jsme se rozhodli, že vás poprosíme o pomoc.
1: No, spíš jsme vás poprosili o to, abyste nám v životě pořádně zavařili.
0: Rozhodli jsme se totiž vrátit na scénu Pravdu nebo úkol.
1: A vaše nápady byly skvělý.
0: Absolutně.
2: Ten, kdo prohraje, musí říct počasí pospátku.
0: Tak moc děkujem.
3: Čau, tady Tomáš. No, tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu. No a za úkol vypít každý panáka odstup.
1: Brr, nechci.
0: Ale chceš.
4: Tohle, co je tady dodám. Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol, budete se vykoupat do studený vody, když budeme mít třeba 10 stupňů?
1: Yes! Budeme se otužovat doma.
0: Kámo, já se otužuju každý červenec, když je v ulici odstávka teplý vody a bohatě mi to stačí.
1: No jako. Tak si dáš panáka odsta, aspoň budeš mít důvod se tvářit taky solev.
0: Na, ty vtipávku. Tak jo, děkujeme za Pravdy a úkoly a čekujte Instagram Rádia Spin, protože i tam se to všechno brzo bude odehrávat.
1: Jep, užívej víkend a slyšíme se zase v pondělí. Tak čus.
0: Čego, čego.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: to bylo?
1: Hudební víkend na Rádiu Spin.
0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, no a pro dnešek už budeme muset Tupaku v hudební víkend pomalu uzavřít. Ale během dne jsme si dali ty jeho citlivější, osobnější, ale i ty společensky angažované stránky a na závěr bych vám tady pustil nejradši Tupaka, kterýho asi není potřeba úplně představovat. Dáme si Hit 'Em Up, to je jedna z nejostřejších diskladeb v historii hiphopu. Tupak, ten v ní otevřeně útočí na Biggieho, ale taky na Puff Daddyho a celý okruh kolem Bad Boy Records. Tehdy to byla jedna z nejvýraznějších kapitol konfliktu mezi East Coastem a West Coastem a vlastně do dneška se o ní mluví jako o jednom z nejslavnějších distracků vůbec. Hned potom už si dáme písničku, jejíž název za mě dokonale vystihuje celou Tupakovu kariéru, jmenuje se All Eyes on Me. To je titulní skladba jeho čtvrtého studiového alba z roku 96, který nahrál po propuštění z vězení. A během fakt neuvěřitelně krátké doby se z něj stal, a já to řeknu, nejzásadnější moment jeho kariéry. OK? Tím bych Tupaka teda pro dnešek nechal doznít a na závěr možná jenom, že mi přijde krásný, jak člověk vlastně může odejít z tohoto světa a přitom nikdy úplně nezmizet pryč. Tupak zemřel 13. září 96, bylo mu 25, no a od té doby uplynuly 3 dekády, vystřídali se generace posluchačů, změnil se hip-hop a rap, obecně se změnil celý svět, ale pořád stačí pustit jenom jednu jedinou jeho skladbu a najednou je zase tady.
1: Víkend s legendou Tupac na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, tak crash tady hlásí pohraniční ulice v Ostravě. Jedna nehoda mi tady svítí taky na ulici Zborovská v Českém Brodě, ale tam by se všechno mělo pomaličku, ale jistě vracet do normálu. Když se mrknu na dálnice, tak D1 stále hlásí do zvuky nehody na 45. kilometru směr Praha. Aktuálně tam čekají zdržení asi 20 minut. No a jedna nehoda přibyla i na D11 na kilometru 36 ve směru Jaroměř. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a zatím je tam zpoždění asi jenom 5 minut. Když se mrknu na Prahu, tak jediná bouračka je hlášená na ulici Veselská, a to na Letňanech.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Éteru rádia Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Damn, that white girl got some ass. Hey.

0: aplikace.
1: Jak zaznělo v Pánovi prstenů? A je to tu? A co je tu? Ještě jeden krok a budu nejblíž poslednímu komunikátoru, co jsem kdy byl. A tohle to je přesně to místečko. Jdem si dát poslední song na přání, o který si řekl Loveboy.
2: Čau, tady Loveboy. Přál bych si zahrát od Lil Uziho Futsal Shuffle 2020, pač jsem viděl, že to hrajete.
1: No jasně.
2: Abych měl lepší stěhování. Anyways, přeju všem krásnou neděli a dobrý start do nového týdne. Snad bude všechno oka a Spine, začněte hrát trošku Fresh Hits US. Ten underground tam chybí. Čau.
1: Je to tak, brášku, je to tak. Hele, všeho všudy vím, že když jsem třeba tady hledal Jita, tak jsem ho tady úplně playlistu nenašel, takže to by se tady možná mohlo trošku napravit. Ale ještě přemýšlím, Loveboy, kámo, nějak mi to jméno něco říká a nevím, jestli to seš ty nebo ne, jestli ho tak posílám shoutout, ale od jednoho Loveboye jsem slyšel kdysi dávno, a to už bylo tak 2 roky zpátky, písničku, která se jmenovala Točí se mi svět, nebo tak nějak, takže jestli posloucháš a seš to ty, tak posílám shoutout a přeju hodně štěstí se stěhováním. Tady jeden Lil Uzi Vert.

Kámo, naprosto zbožňuju ten beef, který tam Resta Paulí Garant použili. Každopádně, jsme na konci, ty ještě pořád ladíš Radio Spin, pokud jsi se mnou dneska vydržel. Neděle 6. září, pomaličku nám končí, tak si ji užijte si hezky zbytek víkendu. Zítra hlavně staňte dobrou nohou. Zítra, vidíte to, já už jsem se zpátky na Moravě. Zítra prodloužený i, to je jedno, já už jsem zpátky na Moravě. Prostě si to dneska ještě užijte. Zítra staňte dobře. Třeba si můžete pustit naše Spin ráno s Dominikem, to znamená, že za pár hodinek už se na vás těším znovu, vyspaný Krištůfek. No a jdem se mrknout ještě na počásu. Po celé České republice máme aktuálně průměrnou teplotu nějakých 20 stupňů Celsia, to vypadá takhle zhruba celoplošně. No a když se dívám na ty noční teploty, tak nám přes 18 až 14 stupňů klesnou v 5 ráno až někam k 11. Takže pokud budete v 5 ráno vstávat a vyrážet do práce, tak se nezapomeňte přibalit něco teplejšího a trošku vrstvit, protože odpoledne zase bude 24 stupňů, tak ať to potom hezky schodíte. OK, tolik za mě, Krištof se s váma loučí, peace. No a užijte si ještě teda dnešek ještě jednou a můžete si třeba počkat, protože v 9 tady bude Jirka, který by tady měl mít československý underground, na který se celkem těším a který určitě naladím. Tak čus! Spin Radio.

všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Popojedem dál, tohle je Spin 962.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak teko badva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Scope. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau, díky za pozvání.
0: Tak kdyby ses měl rychle představit posluchačům, kdo je Scope?
1: No, to je složitá otázka. Scope je, dá se říct, taková nová identita. Jo, mě většina lidí bude znát pod jménem Dave Boss, kdy jsem působil v děčínské skupině Reprodux od roku 2007.
0: Proč teda došlo k té změně?
1: Nějaká kariéra Reprodux byla, trvala nějaký určitý léta, ale po nějaký době se skupina rozpadla a já jsem přestal dělat music úplně na x let.
0: Tak když půjdeme úplně od začátku, kdy jsi se poprvé k rapu dostal, kdy jsi ho poprvé začal pak sám tvořit?
1: Ok, v roce 2007 jsme vydali první demo a v roce 2009 jsme vydali debutový album, který jakoby mělo nějaký blow up v té době a přišli jsme víc do povědomí jako lidí a větší koncerty a podobně. Takže tak 2009 byl takový zásadní jako i prime rok, jakoby.
0: To jsi teda tvořil se skupinou, ne sám.
1: Ano, přesně tak.
0: Co pak byl teda ten impuls, že jsi řekl, že si dáš na solo cestu?
1: Rozpad té skupiny Reprodux. On se trošku jako upgradoval v jinou skupinu, která se jmenovala Distant Music, kde bylo víc lidí. Byli tam producenti, rapeři, byli tam kameramani a podobně. Ale ty cesty se rozdělily a já jsem jakoby hudbu furt miloval a nechtěl jsem jim přestat dělat. Takže jsem jí tvořil jakoby nějakou dobu sám, solo, ale pak i můj život se jakoby diametrálně otočil, úplně v jiný priority a podobně, takže jsem hudbu nechal, ale teď se jakoby zase snažím do toho nějak pušovat, no.
0: A aktuálně pracuješ sám nebo kolem sebe nějaký lidi máš?
1: Úplně sám, self-made prostě, jako mám kolem sebe nějaký lidi, ale ne, který by fušovali jakoby do hudby, ale mám jako nějaký backup, ale ne hudebnu.
0: Bylo to u tebe vždycky o rapu nebo ses k tomu dostával přes nějaký jiný žánry?
1: Asi primárně bylo, jakože rap byl asi číslo jedna, ale jakoby moje nějaká škála toho, co poslouchám, je mnohem rozmanitější, jo? Že neposlouchám jenom rap, poslouchám vážně všechno, jazzové věci, mám prostě náladu, tak si v autě pustím, třeba Gibran Alkoser a podobné věci, pianové kompozice a tak dále. Je to podle nálady. No.
0: A z toho rapu, když si vzpomeneš na nějaký první věci, který jsi rapový slyšel, co bylo?
1: Ok, no to je těžký. Jako první úplně rapová věc si myslím, že byla taková nizozemská skupina někde, jmenovalo se to Flip the Script. Mm-hmm. A bylo to ještě na Viva TV, jak byla dřív doba VH1, Viva, MTV a tak dál, tak tam. Ale pak asi nejvíc to byl Method Man, Redman, DMX, jo, Dipset a jako New Yorkský věci starý, mám rád hodně jich, takže Lil Flip a takový věci, které jakože tu nálič mám za ty léta jako rozšířenou, no.
0: A máš nějak v povědomí i tady naší československou scénu?
1: Jasně, mám určitě. Teďka v tuhle chvíli to úplně neposlouchám, dá se říct. Samozřejmě vím, jsem jako v obrazu a samozřejmě mě ovlivnil hodně India Vage, Kontrafakt a tak dále, jo. Takže takový klišé, co asi říká každý. Tak to bylo pro mě takový zlomový taky v té době.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Scope.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Scope. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Jako asi ta láska k té hudbě. To je pro mě jako největší motivace. Jako je pravda, že hudba mi pomáhá v hodně věcech, jako starostech a podobně, takže do toho se vypsat. Tvoření, prostě ta tvorba je pro mě hodně důležitá.
1: Jak vypadá vlastně ten proces té tvorby? Píšeš si texty během třeba celého dne, nebo pak si sedneš a řekneš, teď napíšu text?
2: To je taky jako hodně individuální. Jo, někdy píšu, že mě napadne nějaký bars, tak si je prostě napíšu třeba do mobilu, jenom a zaznamenám. A nebo se mi něco děje, tak je to těžký. Asi se to nedá úplně škatulkovat, jak to je. Fakt podle nálady. Někdy to napíšu hned, někdy si pustím víc, někdy píšu dřív nějaký bars, pak.
1: Takže se, nedá se říct, že třeba dřív vybíráš beat, než píšeš?
2: To asi jako dá. Ve většině případů nejdřív vyberu beat a pak samozřejmě do něj píšu. Ale někdy se stane, že třeba napíšu určitý bars a vznikne z toho skoro jak kdyby track a pak teprve to do něčeho jako nalepuju. Ale většinou vyberu beat a pak píšu.
1: Kde bereš beaty?
2: To je různý. Měli jsme hodně producers, jakoby, který to dělali. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří byli beatmixři a dávali mi nějaký beat, nebo mi i v té skupině a podobně, takže nejvíc to bylo od producentů a teďka třeba mi produkoval nějaký věci můj brácha a tady beaty na YouTube a podobně, prostě tak, jak začínám jakoby v uvozovkách znova, tak asi v tímhle způsobem.
1: Ty sám se někdy zkoušel nějaký beaty vytvořit?
2: Jo, zkoušel.
1: A jak to dopadlo?
2: Jako nebylo to nejhorší. Já jako ten sluch a ty věci a to tu hudbu jako mám nějak v sobě a bavilo by mě to, ale neměl jsem nikdy moc takový jako zázemí k tomu to dělat, žádný programy a podobně, takže myslím si, že kdybych tomu měl ty prostředky, tak by mě to i chytlo, no.
1: Když teď jdeš nahrávat, vlastně chodíš někam do studia nebo máš home studio?
2: Mám home studio, jo. Teď jsem dlouho nebyl ve studiu nahrávat.
1: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, to je dobrý, to mě baví?
2: Ok, tak určitě dobrý beat, nějaký zajímavý flows, který tam jsou, nějaká melodie, jako lyrics taky samozřejmě. Asi záleží na tom, jak ten beat zní. Prostě když to bude nějaký boom-bapový vibe, tak bych tam bral nějaký lyrics, který třeba budou k zamyšlení nebo tak. Zároveň to může být nějaký afrobeat, takže bych čekal něco odlehčeného, aby to prostě vibovalo a tak. Takže asi záleží na tom, jaký ten track, jaký žánr v uvozovkách to je, no. Tak podle toho asi.
1: Na čem teď aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
2: Ok, teďka mám takovou dobu, že vydávám jenom singly. Vydal jsem, jako pod jménem Scope, jsem vydal několik singlů, EPčko a jedno album. A teď jsem dlouho nic netvořil, měl jsem takovou pauzu, tvůrčí dá se říct, že jsem psal a tak dál, takže asi jenom singly, nic úplně konkrétního neplánuju.
1: A nějaký živý vystoupení třeba? Můžeme tě někde slyšet live?
2: V tuhle chvíli ne, samozřejmě mám za sebou mraky koncertů, ale tím, že už jsem se přejmenoval a začínám jakoby pod tím jménem, tak je to pro mě dost složitější začít.
1: Ale každopádně teda vystupování na stage znáš, yes. Tak by mě k tomu zajímalo, co tě naplňuje víc? Je to tvoření té hudby ve studiu nebo pak skotačení na té stage?
2: No, asi obojí, ono to jde nějak ruku v ruce, jo, že baví mě samozřejmě ten proces toho nahrávání a tvoření těch tracků a pak to, že už to můžu předat zase lidem a vibovat s nima někde a tak. Takže myslím si, že to je jako obojí mám nějakým způsobem rád. Každý je trošku jiný. No.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
0: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.

0: Radio Spin, Jirka a taky Scope. My jsme tady na začátku slibovali life rap, tak yes. Co to bude za track?
1: Bude to poslední single, který jsem napsal, jmenuje se Renesance a ještě jsem ho ani nenahrál, je to prostě novinka. No.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Super, yes, jdeme na to. OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz. Hej, vedle mě bruneta,

0: Tohle byl Scope, host pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten ideální čas.
1: Tak asi žádný moudro nemám, ale chtěl bych prostě říct, ať se podporujou i MCs nebo artisti, který nejsou tak známí, že by to bylo fajn, když se člověk snaží a tak, aby měl nějaký větší support a tak. Samozřejmě mluvím trošku o sobě, že?
0: Jak tě posluchači najdou na Instagramu, na sockách?
1: Určitě. Na Instagramu jsem imscope, jakože im.scope, S-C-O-P-P-E, a na Spotify taky scope, a vlastně to jsou asi jediný mísocky, dejme tomu. Na TikTok dávám svý kraviny a tak, takže tam music neuvidějí.
0: Super, tak to určitě čekujte, já ještě jednou díky moc a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
1: Díky moc.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radio.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme se rozhodli, že vás poprosíme o pomoc.
2: No, spíš jsme vás poprosili o to, abyste nám v životě pořádně zavařili.
1: Rozhodli jsme se totiž vrátit na scénu Pravdu nebo úkol.
2: A vaše nápady byly skvělý.
1: Absolutně.
3: Ten, kdo prohraje, musí říct počasí pospátku.
1: Tak moc děkujem.
4: Čau, tady Tomáš. No, tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu. No a za úkol vypít každej panáka odstup.
2: Brr, nechci.
1: Ale chceš.
5: No hej, co je tady dodám? Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol, budete se vykoupat do studený vody, když budeme mít třeba 10 stupňů?
2: Yes! Budeme se otužovat doma.
1: Kámo, já se otužuju každý červenec, když je v ulici odstávka teplý vody a bohatě mi to stačí.
2: No jako. Tak si dáš panáka odsta, aspoň budeš mít důvod se tvářit a kyselev.
1: Na, ty vtipálku. Tak jo, děkujeme za pravdy a úkoly a čekujte Instagram Rádia Spin, protože i tam se to všechno brzo bude odehrávat.
2: Jep, užívej víkend a slyšíme se zase v pondělí. Tak čus.
1: Čego, čego.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9. Mm.

0: Rádio Spin.
1: Co? Ty králo, ty skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jemna, ty vole.
1: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Trochu jsi si přepočítal, Frajerku, co?
1: Cože?
4: Jsi si měl

Nehledáme. Jsme na... Chceme být slavný. Rádio

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme se rozhodli, že vás poprosíme o pomoc.
2: No, spíš jsme vás poprosili o to, abyste nám v životě pořádně zavařili.
1: Rozhodli jsme se totiž vrátit na scénu Pravdu nebo úkol.
2: A vaše nápady byly skvělý.
1: Absolutně.
3: Ten, kdo prohraje, musí říct počatý pospátku.
1: Tak moc děkujem.
4: Čau, tady Tomáš. No, tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu. No a za úkol vypít každej paráka odstup.
2: Brrr, nechci.
1: Ale chceš.
5: No hoj, kluci, tady dodám. Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol, budete se vykoupat do studený vody, když bude mít třeba 10 stupňů?
2: Yes! Půjdeme se otužovat doma.
1: Kámo, já se otužuju každý červenec, když je v ulici odstávka teplý vody a bohatě mi to stačí.
2: No jako. Tak si dáš panáka octa, aspoň budeš mít důvod se tvářit a kyselé.
1: Na, ty vtipálku. Tak jo, děkujeme za Pravdy a úkoly a čekujte Instagram Rádia Spin, protože i tam se to všechno brzo bude odehrávat.
2: Jo, užívej víkend a slyšíme se zase v pondělí. Tak čus.
1: Čego, čego.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

0: verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Radio Spin.
2: Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač, Brančikovač.
3: Brančikovač, vím, kdo to je. Tam možná suka je ze Brančikovač. Žurky to ta DJs, diskotékař z Níhalovic. Ko já poznám toho Brančikovača. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze